0: Dovolte osobo. Já to nemám za potřeby, já mám hodného syna.
1: Hleďte, s vaším synem si můžu namazat prsa, tady chybí mince, volejte městskou policii, to se vyšetří.
0: Ale žádnou policii, prosím vás, nevolejte, nebo vás odtáhnou.
2: Jo, a na ten dlouhej palec vám nasaděj bodku.
1: Bodku nechci, to by bolelo. Nikoho nevolejte, já si to najdu sám.
0: Ježíšmarja.
2: Co se děje?
3: 12 hodin. Já zase nevzal léky.
2: Proč jste to teda nevzal?
3: Protože na to paní nemám, proto jsem to nevzal.
2: Tak sbírejte byliny, vařte byliny čaje, to je zdarma.
3: Jak můžu sbírat byliny? Když mám housera, nevohnu se.
2: Tak trhej lípovej květ, dětku.
3: No víš, jo. Já se natáhnu a zůstanu štajf, ne?
1: Pani, prosím vás, už jsem zase jeden kláček našel. Ten dvacetník.
2: No musíte se podívat sám a pořádně zblízka.
1: Ani já už jsem to měl pod výčkem, prostě. Ten dvacetník.
2: Já tam nic nevidím.
1: Baba nevidí. No tady není nic napsáno.
2: No?
1: Tady to má jenom krovky.
2: No, otučte to na druhou stranu.
1: No?
2: No, helejte se, co tam je?
1: Z druhé strany to má nožičky, hele, paní.
3: To je šváb.
1: Že by to byl šváb.
2: No, počkejte, a není to Rus?
3: No, není, paní, to je šváb.
1: Ani Rus to nemůže být, Rusové už otáhli. A potom to má krovky, no. Už jste viděl někdy Rusa ve fraku. Fuj, já to nechci, mo se to hýbe. Ale jinak tady mají poměrně čisto, co?
2: No, to tady je čisto, co pak o to?
1: Poměrně, no, poměrně.
2: Poměrně, no, tady se perou i špinavý peníze.
3: No. Ani vidím okýnko nevytáhnou, tak já si skočím zatím naproti do fronty pro nucenej bůček.
1: Jdete na nucenej, to bych mohl jít s váma, abych si tam koupil maso pro psa.
2: Vy máte psa?
1: Ne, já nemám psa, paní, ale mám hlad jako vlčák, víte. Já mám kočku mám, paní, kočku, micinu.
2: No jo, kočky, to je nobl,
1: no,
2: kočky.
1: Nobl, normálně.
2: Kočky ty by kupovali viskas.
1: To víte, že jo, prosáci, kočky polibějí prdel. Kočky budou žrát viskas a já budu lovit myši, ne? No je všechno obráceně dneska. To ta televize. Televize zblbla lidi a teď se pustila do zvířat. Lidi teda zblbla dokonale. Největší idiot je ten Richard, co si mě každou půlku hlavy jiným šampónem. To je blbec.
0: To je zase, baba mě vždycky vyděsí.
2: Máte doma taky nějaký zvíře?
3: Mám syna. To je velký zvíře na ministerstvu životního prostředí. Ten je na mě, paní, moc hodnej, ten mě bere do přírody na sluníčko. V loni mě vzal na Šumávu. A tam mě přivázal za nohu ke stromu a vzal mě kompas, abych se nerozptiloval.
1: Prosím vás, jak jste se dostal ze Šumávy bez kompasu do Prahy?
3: Až na Vánoce se smrčkama.
1: No to máte štěstí, no. Že vám nenamrzla ozdoba.
3: Nenamrzla.
2: To mě připomnělo. Já musím taky jet na Šumavu. Tak mě tam vrátili pilu.
3: Je, paní, na to velikej pozor. Nikam tam na tý píle nelezte, aby vás tam ještě nepřeřízli.
1: Třeba na to baba čeká.
2: Prosím vás, kam bych lezla? Popadnu pílu a jdu po svých, ne?
1: Jak popadnete pílu?
2: No za oblouk, když je to obloukovka.
0: No to vám to, paní, vrátili, no. Oblouk.
2: Já měla nárok ještě na sekeru, to někdo ukrát.
1: No hlavně, že vám zůstal špalek, paní. No. Špalek je důležité, abyste měla jednou kam složit hlavu. Helejte, že jsem tak o té smělosti zvědavej. Čím vy vlastně jdete k tomu okýnku obtěžovat?
2: Odhlásit inkaso.
3: To nemůžete, paní, to je vyloučeno.
1: Inkaso je posvátná věc, to se musí platit pravidelně. To drží republiku.
2: No jo, ale já se stěhuju, víte.
1: Pochopte, že inkaso se stěhuje s váma, paní. To je takový vaše klíště. Jenže vy ho nevytočíte, víte. Naopak to vytočí vždycky vás nakonec. No.
2: Já se stěhuju do krabice.
1: Jo, no. No ta krabice je zatím bez inkasa. No. To máte dobrý, paní. Hele, už je mladá nahoře bez. Už vytáhla okýnko.
2: Zase stála,
1: no.
2: Okno je dole.
1: A
3: jo, tak to asi jenom větrala.
1: Luftovala, dělala luft.
2: Jo, to jo, já cítím koblížky.
1: Cože?
2: Cítím koblížky.
1: Paní, koblížky nemůžete cítit.
2: Cítím.
1: Ale prosím, to bude tady ten von. Koblížky nemůžete cítit, poštovní kobily zrušili už v 50. letech.
0: Ale ne koblížky.
2: Jo, koblížky.
1: Co mutuješ, dětko? Teď říkám koblížky, koblížky.
3: Paní, ten už má po sezóně.
2: Jo.
0: To je konečná.
1: Konečná, obracíme, vystupovat,
2: ten má vymalováno.
1: Já si dávám váleček, to vydrží roky.
2: Jo, to si dávej. Ty služby v té demokracii, ty se teda moc nezlepšili, víte?
3: Je to, paní, povídejte.
1: Paní, protože administrativu nevyměnili. Tuhle jsem byl na obecní úřadě, kulivá v obřízce. Pozdravím pěkně, čest práci. Ten jeden vylít a povídá, pane, je jiná doba. Zdravíme se, dobrý den, pozor na to. Já pám, doba je možná jiná, ale vy jste tady furt ty samý ksichty.
2: A co on? Uznal to?
1: No, uznal to komundíra, musím říct. Přitáh si mě a povídá, dětku, už nám sem nelez, nebo tě příště pohladím kladivem. Jo, paní, kdyby to vzal levice, to by byl šrumet. Ono stačí ke štěstí, že vládne pravice, víte. Hejte, kdyby něco se šustlo, vzala byste mě do krabice.
2: No, tak vy byste měl zájem.
1: No, kdyby se šustlo, víte.
2: No, to víte, já bych vás tam vzala ráda.
1: No, tak
2: co
1: děkuju.
2: Pak o to, ale vy byste se mi musel v krabici přezout.
1: Ani já jsem přezutej permanentně, ne? Já ten palec oblíknu akorát bačkoli a penál.
2: Jo, a taky byste na mě musel přepsat svoji kuponovou knížku. Ono, co kdyby se s ním něco stalo,
1: no,
2: že jo?
1: Není babanáta hamižná. Jediný akcie od státu a ona by mi to zabavila. Teda, paní, já vám něco řeknu, vám nedám nic. Toto radši svěřím tomu koženkovýmu Harvardovi, víte? Co si teď léčí v cizině tu chřipku Wallis. Vaší krabici já se vyhnu obloukem.
2: No, ale to se i klidně vyhněte. On vás tam taky nikdo nezval, víte? No. Vy jste se tam spal sám.
1: To je zajímavý, baba proradná.
2: No.
1: Kdo tady se mnou flitoval od začátku?
2: Prosím vás.
1: Kdo říkal, že mám přístroj?
2: Jo.
1: Hambářko ve vašem věku?
2: Ale nechte si
1: Půjte
2: to.
1: Půjte, blbábo.
2: Ale nechte si to, jo. A když si chcete namlouvat, tak aspoň máte vědět, jak se to říká. Neříká se fritoval, ale filtroval.
1: Hejte se, paní, já nemusím s nějakou bábou zahálet v krabici.
2: No to ne.
1: Já můžu jít do lázní a válet se tam s dětkama v báně.
2: No.
3: Co? S dětkama v báně?
1: No jo, pozor na srdíčko, aby tě nekleplá, dětku. Ne s děvkama, já nejsem krampol. S dětkama v bahně, já si tam ráchám pohybový ústroj, mě to dělá dobře na palec.
3: Pane, na to pozor, abyste jim tam neusnul.
1: Tak tam usnu, tam můžu i omdlit, to je moje to bahno.
3: Jo, pane, usnete jim tam, stvrdnete a budou vás vysekávat jak triloby tam.
1: No, se aspoň dostanu do muzea. A ty na mě, dětku, budeš platit vstupný.
2: Já nikam nejezdím, já si vlezu do krabice, zaklapnu víko a čtu si.
1: Baba to má vyřešit. Co to je, paní? Já jsem slyšel, že Evropa blbne, ale to už je fronta takhle blízko.
2: Ne, to tady ten chlap má záchvat.
1: Aha, děda Meles posledního. Podívejte na něj. To bude asi změněna počasí. Tam mě budou bolet zase kolena.
3: Nejlepší koleno je s křenem.
1: Ale ne vepřový koleno, dětku. Moje koleno. Dědek sotva chodí, ale furt myslí na žrádlo. Češka mi blbne. Ta se zažádá o slovenský občanství. Teda, paní, to přeháníte, ne? Já tady čichám ty vůně, ona to vystaví na stůl.
2: No.
1: Teda já tu, tuhle babu já nesnáším.
2: Ale to se nechci to, starejte se o sebe,
1: ale prosím
2: je to...
1: vás, když už nakupujte v kontejner shopu, tak to nenoste na poštu.
2: Ale to se víte,
1: já jdu domů, já jsem půl zítra a mám stejně žízeň.
3: Žízeň?
1: No.
3: Pane, na to pozor, to by mohla být cukrovka.
1: Cože?
3: Cukrovka!
1: Dej nám pokoj, agitátore, na žádnou brigádu nejdu.
4: Kapitola 12. Vzácná návštěva. Bylo zcela běžné podzimní ráno. Mírná kupovitá oblačnost rozhodně nevěštila bouři, k níž se na zelené hoře schylovalo. Ale pak uhodil blesk z čistého nebe. Důstojnictvo se právě scházelo na politické školení v kanceláři velitele štábu, když se přizítil krajně rozčilený kapitán Ořech. Soudruzi, zvolal hlasem, který mu povážlivě přeskakoval. Je zle! Čo je Orech? Spozornil Terasky. Mimoriadná udalosť? Něco mnohem horšího, soudruhu majore. Právě by volal můj známý major z ministerstva a oznámil mi, že na cestě k nám jede prověrková komise v tom nejsilnějším složení. Vede ji sám soudruh ministr. Nastalo několik vteřin napjatého ticha. Poté omdlel nadporučík Hulák, avšak nikdo si toho nevšiml. Důstojníci si vyměňovali zděšené pohledy a bylo zřejmé, že pouze blízkavé pleše brání mnohým v tom, aby si zoufale rvali vlasy. Pak promluvil Terasky. Sudrovia, toto se nemalo stať. Terasky jsme v ryti. Nikdo mu neodporoval, neboť všichni cítili totéž. Na podlaze se probral vědomý nadporučík Hulák a mumlal, že se celý život držel, aby to nakonec takhle dopadlo. Představa, že bude veřejně degradován, ho neděsila tolik jako eventuální návrat k ševcovskému verpánku a to bylo nyní nanejvýš reálné. Avšak bylo nutno se vschopit. Soudrovia, všetci na svá města, chovat se jako v boji. Možno iba zvítězit, lebo padnout. Teresky se všetko ukáže. Já mám dojem, že padneme. A ještě k tomu s velkým rámusem. Já už na to nemám nervy, bědoval kapitán Domkář. Mávl rozhořčený rukou a se sklopenou hlavou opustil kancelář. Také ostatní odcházeli na svá pracoviště plní poraženecké nálady, věděli, že příští hodiny rozhodnou o jejich další existenci a při svých schopnostech si nedělali příliš iluzí. V kanceláři zůstal jenom Terasky a kapitán Ořech. Bojím se, že dopadneme jako sedláci u Chlumce. K této větě se Terasky nevyjádřil z toho prostého důvodu, že nevěděl, co to je Chlumec a tím méně měl ponětí, kterak tam sedláci dopadli. Mlčel a dlouho pokyvoval hlavou. Pak vzal politruku a podpaží a jemně ho stiskl. Mali jste pravdu, Orech. Ti jste hovorili, že pán Boh neexistuje. Já jsem se v růcně modlil celou noc a nič. Len taky průser. Proto terazky verím, že všetko je dílom přírody. Ano, a my marxisté tuto přírodu ovládáme. Jenomže to nám je momentálně hovnoplatný. Kefalín hrál na ošetřovně šachy s vojínem Kebzou, který byl do Nepomuku právě převelen od bojových jednotek. Nesporně zajímavý exemplář. Já jsem živej doklad toho, pravil Kebza, že žádný stromy nerostou do nebe a že pýcha předchází pád. Buď rád, řekl Kefalín, tady je vybraná společnost. O tom nepochybuju, už klíbl se Kebza, jenomže já od malička strašně rád makám. Celý život jsem se úspěšně vyhýbal práci a teď mám na krku stavbu socialismu. Myslíš, že to při svý natuře vydržím? Můžeš si zlomit levou ruku, poradil mu Kefalín. Kebza se k tomu návrhu nevyjádřil, protože se právě rozletěly dveře ošetřovny a v nich stanul silně rozuřený Lapidův Žužík. Pánové, rychle zalezte podeky, je tady čepička! Nebylo to tak úplně pravda. Ministr se svou družinou sice zajel až pod Zelenou horu, ale tam své putování zakončil. Dal přednost příjemnému občerstvení, kterému připravilo několik stepilých servírek, nedávno povýšených na poručice či kapitánky. Zlí jazykové tvrdili, že rozhodovala kvalita poprsí. Na zámek vyrazilo několik generálů, plukovníků a majorů, zvyklých pouštět hrůzu na důstojnický plebs. Stekli Zelenou horu plně lánu a hned u vchodu se rozeřvali. Ústretým slavnostním pochodem kráčel major Terasky. Zastavil se před nejtlustším generálem a zvolal, jak to měl naučeno. Soudruh minister, major Haluška! Chtěl pokračovat, leč generál nedovolil. Nejsem ministr, zařvěl. Vy soudruhu neznáte ani svého nejvyššího nadřízeného. Pod Terazkým se podlomili kolena. Pán repáčte, pán velikomožný! Zablekotal nešťastně a s netajeným děsem hleděl na mohutný generálův pupek. Cože? Zařval generál a nepatrně poposkočil. Prepáčte, soudruh generál, já jsem taky zmetený. To vidím, konstatovala veličina. Pokračujte v hlášení. Terazky se zachvěl. Měl sice hlášení pečlivě nabiflované, ale paměť pojednou selhala. Ostatně nebylo ani divu. Tolik generálů major v životě neviděl a jakkoliv byl pyšný na svou vysokou šarži, připadal si pojednou jako nováček před přísahou. Vzpomínal, vraštil čelo a lovil z paměti nesouvislá slova. Po pleši se mu valily potoky studeného potu, údy mu zdřevěnili. Jazyk rovněž. A pak si přece jen vzpomněl. Z posledních sil zahalekal větu, kterou denně slýchal od dozorčího roty. Po dobu mojí služby se nic zvláštního nestalo. Ale stane se! A vám, soudru majore, z toho veselo nebude. Teresky zavřel oči a zůstal stát jako skamenělý. Generálsko-plukovnická vlna se přes něj přelila a hnala se rovnou na zámek. Ale Teresky to už ani nevnímal. Chápal, že jeho vojenská kariéra právě vzala za své a že má nejvyšší čas vybrat si nějakou klidnou a dobře prosperující salaš. Ministerská prověrka se podobala lovecké exhibici. Čepičkův tým zaplavil Zelenou horu a promyšleně postupoval vpřed, využívaje svých četných zkušeností. Postižení se bránili zejména panickým útěkem a snažili se ukrýt v některé z temných skrýší, jimiž zámek překypoval. Marně! Byli vytahováni na světlo, pérováni, deptáni, jebáni, zesměšňováni a ničeni. Strašné, nezapomenutelné okamžiky. Do kuchyně se přiřítil generál a zakopl hrnec s gulášem. To je kuchyně? Otázal se hlasem, který by dobře uplatnil na vojenské přehlídce. To je chlív! Všude svinčík, nepořádek, ba přímo bordel. Já s váma zatočím, miláčkové. Rozhlížel se po přítomných, aby zjistil, kdo má nejvyšší šarži. Dozorčí kuchyně měl na ramenu pouze jedinou nudli a seřvat frajtra, to pro generála nic nebylo. Ale pak spatřil nadporučíka Huláka, který se zoufale, leč marně snažil ukrýt za jedním z kotlů. Hej, vítám, zařval generál, proč jste mi nepodal hlášení? Nadporučík vyvrávoral na scénu. Byl značně zesláblý, neboť následkem prověrek propukla u něho žaludeční neuróza a tím pádem nemohl sníst obvyklé množství porcí. Tak co? Zvedl obočí generál.
5: Soudru majore,
4: zašeptal Hulák, který zcela zapomněl, že existuje i jiná šarže než ta, kterou obdivoval u Teraskyho.
5: Nepřehlédl jste se? Když já jsem byl majorem, tak vy jste ještě nerozeznal vojáka od hasiče. Soudru generále, nadporučík Hulák,
4: opakoval tato dvě slova jako gramofon, který se nepodařilo zastavit a třásl se na celém těle.
5: Ještě jste nadporučík Hulák, prohlásil generál, ale zanedlouho už budete pouze Hulák. Moderní armáda nemá pro takové důstojníky místo.
4: Poměrně dobře dopadl kapitán Honec, který docela úspěšně simuloval srdeční záchvat a byl dopraven do plzeňské nemocnice. Naproti tomu kapitán Domkář byl tlustým generálem polapen na půdě a měl co dělat, aby mu vysvětlil, že zde kontroloval ozubí vězních hodin. Poručík Dolák, který měl být v knihovně, tuto zátěž nervově nevydržel a lehl si na střechu provizorní latriny. Byl objeven plukovníkem, který si prohlížel z druhého patra okolí a tak si pozdě uvědomil, že se měl jakožto zkušený voják krýt alespoň dechtovým papírem. Kapitán Ořech se rozhodl, že to ministerské komisi postaví politicky a skutečně počal v tom smyslu bojovat. Prohlásil, že je syn dělnické třídy a že pro socialistické vydobytky kdykoliv značením procedí krev. A dobře, řekl mu pozorně naslouchající generál. Ve kterém roce byl sepsán komunistický manifest? Kapitán Ořech několikrát naprázdno polkl, nepředpokládal, že ho budou zkoušet jako malého kluka a tím méně čekal záludné teoretické otázky. Komunistický manifest byl sepsán proto,
5: aby se dělnické třídě dostala do ruky mocná zbraň proti imperialismu. Jedině dělnická třída, vyzbrojena marxistickým učením, je schopna otočit kormidlo dějin ku předu a zpátky ní krok.
6: Jistě, jistě, jistě, souhlasil generál, ale kdy a kým byl sepsán komunistický manifest?
5: Bylo to kolem roku, mumlal ořech a potom plácl, kolem roku 1905, soudruhem Stalinem.
6: Generál zavrtěl hlavou. Mýlíte se, soudruhu kapitáne, pravil. A co vám říká jméno Aurora? Politrukovi skutečně to jméno něco říkalo a rozhodně by byl ochoten přísahat, že už je někdy slyšel. Aurora, Aurora, byl to snad italský soudruh brutálně umučený fašisty? Nebo jde o nějakou pevnost, která se vyznamenala v boji s hitlerovskými okupanty?
5: No tak, pobízel ho netrpělivý generál. Která válečná loď zahájila palbu na zimní palác? Ořechovi zamžíkala očka radostí. Byl to křižník Potěmkin, soudruhu generále. A na jeho počest byly v celém Sovětském svazu zakladány Potěmkinovy vesnice.
6: Stačí, řekl generál. Nyní svolejte politické školení mužstva. Jsem zvědav, jsou-li vaši podřízení stejně na výši jako jejich velitel. Kapitán Ořech zařval. Provedu! A odkvačil se smíšenými pocity splnit rozkaz. Byl rád, že už nebude vystaven potupným školometským otázkám, avšak na druhé straně se obával, jak dopadne průzkum mezi neuvědomělými vojíny. Práci politického pracovníka nehodnotíme přece pouze podle jeho vlastní úrovně, ale i podle stavu celé jednotky.
5: Dozorčí, zachrčel na dokonale zblblého desátníka Bublíka. Svolejte mužstvo na PVSku.
6: Pak se sám opřel o zeď a sevřel hlavu v dlaních. Do prdele, zahučel zlostně, že já vůl jsem vyexpedoval všechny faráře na pracoviště. Jako bych nevěděl, že faráři jsou nejlepšími marxisty u útvaru. A že jedině oni mohou ideologickou úroveň jednotky pozvednout na žadoucí úroveň.
5: Nebylo zapomenuto ani na ošetřovnu. Kapitán Hořec podal plešatému generálovi hlášení velice laxně, neboť čeho se ostatní důstojníci báli, v to on úporně doufal. Ale generálové měli svá kritéria a necítili potřebu pouštět hrůzu tam, kde by se to nad veškerou pochybnost minulo účinkem. Šefce nebo pekaře v důstojnickém munduru snadno vyměníš, ale lékařů není nikdy na zbyt. Generál téměř laskavě Hořcovi pokynul a přistoupil ke kefalínově lůžku. Co vám chybí, soudruhu?
7: Nechybí mi nic, odvětil kefalín, ale navíc mám závratě a halucinace.
6: Jak se to projevuje, zajímal se generál.
7: Z čista jasna se mi začnou dělat mžitky před očima a já padám kamsi do neznáma. Někdy vídám přeludy po nejvíce fialové barvy.
6: Máte horečku? Zeptal se generál.
7: Nemám, odvětil vojín.
6: Tak se oblékněte a plavte na své pracoviště. Já vás ujišťuju, soudruhu vojíne, že bych vás z vašich halucinací vyléčil za pár minut. Kefalín neodporoval, neboť usoudil, že se kolem děje mnoho zajímavého a že je hřích vyvalovat se na ošetřovně.
5: Soudruhu kapitáne, dovolte mi odejít, zvolal, jedva si natáhl kalhoty.
7: Předvádíte mi své halucinace příliš primitivním způsobem, konstatoval opovržlivě generál, ale pak mu došlo, že se kefalín nedovoloval jeho, nýbrž kapitána Hořce. Člověče, zařměl, vy jste 2 roky na vojně a neznáte to základní. Mně se zdá, že začínám chápat, proč vás soudruzi ulili na ošetřovnu. Jak se jmenujete?
8: Vojín Kefalín.
7: Podívejte, Kefalín, děl generál. V této místnosti jsem já.
5: soudruh kapitán a zde ležící vojín. Kromě vás ovšem vyžádáte o dovolení odejít. Na koho z nás tří se obrátíte? Na vás, soudruh generále. Velice správně. A proč? Protože žádat o dovolení tadyhle kebzu je evidentní blbost a když jsem požádal soudruha kapitána, bylo to špatně. Zbýváte tedy už jenom vy.
7: Generál se poněkud zachmuzil. To ovšem není ten pravý důvod. Důležité je, že mám ze všech přítomných soudruhů nejvyšší hodnost. Kdyby tato místnost byla plná majorů, podplukovníků a plukovníků, obrátil byste se zase na mě. Pamatujte si to. Ať už vás tu nevidím. Kefalín blesku rychle vyrazil ze dveří, ale generálu vřev ho přivolal zpátky. Neslyšel jsem, že byste mě požádal o dovolení odejít. Vojna není holubník, soudru. A myslel jsem, že už se to rozumí samo sebou, omlouval se Kefalín. Když jste říkal, že už mě nechcete vidět. Na vojně nic není samo sebou, vykládal generál. Tam vše probíhá zákonitě podle platných směrnic a řádů. To, že bych vás rád viděl za dveřmi, vás neopravňuje k porušování vojenských norem. Čekám, soudru vojne. Soudru generále, nevolte mi odejít, vypěl prsa Kefalín. Jděte a zapojte se do práce. Nerad bych zjistil, že se někde flinkáte. Kefalín opustil ošetřovnu a zjistil, že neví, kam se vrtnout. Vrhnout se ve vycházkové uniformě přímo do středu ministerského formalu pokládal za šílenství. Zamířil proto do kaple mezi skladníky, kterým právě poručík Rajlich navrhoval, aby mu tykali. Všechno je v pytli, tvrdil. Tak z toho nebudeme dělat vědu. Mně konečně Černík říkal, že bych se uživil u divadla. Já se civilu nebojím, ale jsou tady jiní, kteří chcípnou za plotem. To vám dám písemně. Kefalín si v kapli vybral pracovní oděv, který nebyl právě v tom nejlepším stavu a okamžitě se počal převlékat. Co blbneš? Otázal se Franta Voňavka. Sedni si tamhle na prdel nebo zalez pod oltář a nedělej ze sebe hrdinu. Jak vystrčíš šišku, tak tě někdo pořádně spéruje. Už se stalo, řekl Kefalín, a sám generál mi kladl na srdce, abych se někde neflinkal. Co chceš dělat, žasl Voňavka. Když jsem tu krmíval prasata a nevidím důvod, proč bych si to nyní nemohl zopakovat. Stejně se vsadím, že si těch chudinek v těchto pohnutých hodinách nikdo ani nevšim. Tak se stalo, že generál, který opustil ošetřovnu, krátce poté, kdy odtud vyhnal vojna kebzu, potkal Kefalína, nesoucího k ohradě, z prasaty dva kýbly zbytků od oběda. Vojín byl zřejmě velice spokojený, neboť si prospěvoval píseň. Andolo, já už tě nemiluju, protože nejsi můj typ, raději na vojnu narokuju. Soudru vojine, co to zpíváte za strašnou odrovačku? A proč máte na sobě tu pozvracenou uniformu? Kefalín se snažil vysvětlovat, ale generál ho rozhodným gestem umlčel. Postavte někam ty kýbly, zavalil, ať tu jste zpátky na ošetřovně. Prověrky skončily. Tlustý generál nechal na dvoře nastoupit nepomucké důstojnictvo a pravil. Soudruzi, nečekali jsme zázraky a nedomnívali jsme se, že prověrky u tohoto útvaru skončí na výtečnou. Měli jsme na vás mírnější měřítka než na bojové jednotky. Ale to, co jsme zde byli nuceni zhlédnout, námi doslova otřáslo. Imperialisté by se zaradovali, kdyby spatřili, jak může vypadat vojenský útvar v lidově demokratickém Československu. Spolehněte se, soudruzi, že podám zevrubnou a podrobnou zprávu o provedení inspekce soudruhu ministrovi a navrhneme mu, aby učinil nutná opatření. Jaká ta opatření budou, dovedete si zajisté představit. V době, kdy rušíme tyto mimořádné útvary a přiznáváme jim statut řádných jednotek,
5: Nemůžeme připustit, aby v činné službě zůstali důstojníci, kteří nejsou schopni vykonávat ani tu nejnižší velitelskou funkci.
4: To je všechno. Bližší se dozvíte v co možná nejkratší době.
5: Naschledanou, soudruzi! Naschledanou, soudru, generále!
4: Zasténali zelenohorští důstojníci a mnozí z nich měli pláč na krajičku.
6: To bolo, to bolo, zašeptal Terasky zvadlému kapitánu Ořechovi. Střílet se preto nebudem.
9: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
10: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní. Tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zhrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proji by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc, chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Načiž se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář smíval psa ovčáka, hlídače. Ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak i cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráze, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel ji neposlouchal, vzal pytel Počuníkovi, vecpal do něj barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
11: Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím!
10: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s barkou. Chtěl ji posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že ji zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štont hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého proto mu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů pěkného statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě, jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla, a když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl v jedro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě Koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a Koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel.
12: Ne,
10: neslyšel. A Kubát jako slyšel?
12: Ne, taky neslyšel.
10: Tak proč se jako teda Kubát ptá?
12: No, jen tak.
10: Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce? V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel.
12: Ho, to jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep.
10: A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát.
12: No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže.
10: I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín. Tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.

0: Vítám, povítanout! Nahoru!
1: Mistře, nemohl by mě se mít někdo pomoct?
0: Já vám, mně se zdá, pomůžu sám.
1: No, pojďte!
0: Nahoru! Narodil se císař pán.
2: Toníku, pro boha tě prosím, kde seš? Taková paráda a ty nikde, my už tam všecky stojíme a ty pryč.
0: Co se sta...
2: No?
0: Je. Já na to docela zapomněl. No?
2: Tam musíš, bej. Já ti to nemám říkat, víš? Ale mezi námi, ty dostaneš dneska

0: předem oznámenému slavnostnímu dekorování zasloužilých členů gardy ostrostřelecké nech nastoupí. Sobotka František, Rajs Cyril, Staněk Jan, Cafourek Václav, Kautský Josef.
1: A co bude se mnou? Tak to si to říkal.
0: A Špelec Antonín.

vážený pane velitel. Medaile dnešního dne pro mě určená bude ozdobu. Počkat. Srdce moje blaží se. Srdce moje blaží se, pane veliteli. Jsem rád.

0: je, prosím vás, co se to vlastně stalo s tou medailí? Pane majore, ten muž byl dodatečně navržen k vyznamenání.
1: No to je možný ovšem, že to tedy letos už nevyřídili.
0: Jo.
1: Tak, pane Šperec, je mi velmi líto, ale až na přes rok.
2: A prezident!
0: Company Links und Maschinen!

Taková ostuda. Vždyť já jsem nemožnej člověk. Tolik lidí na to koukalo. Čuškali po mně, sousedky v domě, nedaj-li medaj-li, že je po mně, co jsem se

0: Pelec, ostrov Pelec, toho když to popadne, poručí si Liguere, a to špatně dopadne. Já bych do toho kop, ta medaile bude můj hrob.
1: No tak, Toníku, tak buď přece rozumnej, no tak hol dostaneš tu medaili na přes rok, no.
2: Jaký na přes rok? Jaký na přes rok? Já jsem tu medaili měl dostat dnes, a když mi je dali dnes, tak až si sežerou,
1: že jo? No tak nekřič, tak si sednu jako člověk, dám si pivo.
2: No nechci pivo, no. Já nenutně do piva. Liguere!
1: Toníku, nepij tu kořálku, víš, já tě znám, jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Zvíře, ty mě moc neokřikuj, jo, ty máš medaily, já ji nemám. No tak, Liguere!
3: Ty, dekorovanej, Liguere!
1: Toníku, nepij mi tu kořálku, víš, že pak děláš psí kusy.
2: Nenapoj, ale
1: prosím
2: tě. Není ve společnosti. Já nevím, co dělám. Mě nevyznamená nejlepšího vojště, co máme? To mi zatraceně poslíte, jak se dělám s flintou věci jako donský kozák. Prosím tě, jedná společnosti. Je, byl bys zde zájem o jeden kvergr? Ano, prosím, taky se na mě dívej. Ale! Indy! Hm? Hm? Víš? Hm. Ale, a musí jen blejsknout.
1: Ježišmarja.
3: Tady se bude střílet.
1: Toníčku, promoval tě, prosím mě, rozum.
2: Jaké pak rozum?
1: Co bys si chtěl dělat, prosím tebe?
2: Já si vystřelím.
1: Toníku, nechci. Vidíš, kam vedou ty tvoje Liguere?
2: Liguere to nechce, já to chci. Já si vystřelím. Koukej, nech mě.
1: Tohle si jeli.
2: Já tebe střelím. Jo, dělám kozáčka, pozor.
1: Pas mi
2: el poco. Vale,

0: Ale pánové, že to byla šupička? Co?
1: Tady bude požárek!
0: Jaký požárek? Když má být požárek, tak se račte laskavě. Postele tady k něj vedajeli. Račte prominout při vašem vzdělání.
1: To niku nekříč, pan velitel, přeci tady no.
0: A pan velitel, ten pan velitel, tam pan velitel je vůj, no.
1: Podívej se, to niku měj rozum, přece třeba pan velitel za to nemůže.
0: A kdo by za to mohl?
1: Císař pán!
0: Frantík, Procházka, tak je vůj.
1: Ale ne, pánové, umyslí toho sklenáře Procházku. Toník.
0: Nepak, já jeho sklenáře.
1: Myslíš?
0: Mocnáře, císař pán je vůj. A je to.
1: Toníku, jdi se omluvit, prosím tě, teď tě v obě sejdi.
0: Myslíš?
1: Ať běž. No.

0: Pane veliteli, poslušně hlásím, že se naše společnost přenáhlila a že jsme tam řekli, že císař pán je vůl. My to odvoláváme a prohlašujeme svorně, že císař pán není vůl, že je korunovaný. Buď. Tak, tady.
1: Vy jste urazil císaře!
2: Františka Josefa první. Soud uváží všechny okolnosti. Rozhodl se k usnesení podle paragrafu 63. odsouditi vás pro tento zločin ke 3 měsícům tuhého vězení jedním postem. Obžalovaný, přijímáte tento trest?
3: Počkat.
4: Slaná soudní budova. Jak zde můj pan předřečník jasně naznačil, jedná se zřejmě zde o mé žalářování. Tento návrh je zřejmě proti mému přesvědčení.
3: Vážená stolice.
4: Jestliže jsem řekl, že císař pán je vůlí celého národa zvolen, nechci mě pokračovat. Slavná soudnice. Co kdyby jsme tu věc vyluštili jinak? Co kdyby zde přítomným pan Kačaba, můj dlouholetý svědek i na svatbě, tato čestný bezúhonný člověk, co kdyby on se zaručil svým čestným slovem zde před soudem? A ví, že řekněme, u něj to odsedím doma.
5: To já se prosím, slavný soude, zaručit nemůžu. Obžalovaný, táži se vás ještě jednou, zda trest přijímáte.
0: Prosím, ale nemohl bych to dostat podmínečně.
5: Trest je nepodmínečný.
0: A nešlo by to udělat tak, že bych to eventuálně 100krát opsal a nechal to doma podepsat? Ne, to nejde, já vím. A amnestie se na mě nevztahuje.
5: Pane státní zástupče, dopustil jste se urážky jeho veličenstva podle paragrafu 63. Vaše vina je úplně prokázána. Já jako státní zástupce vám radím, abyste trest přijal.
0: Pozorněte, já už vás pozoruju od začátku. Nejste vy nějak proti mě zaujatej? A vůbec slavná soudní společnosti, 3 měsíce za takovéhle slabé přenáhlení je moc. Prosím, já jsem ochoten nastoupit důkaz pravdy. To prosím vás, vy si sedněte, vy ne, vy kokto, než to vykecáte, tak to budu mi odsedět.

0: je to neštěstí, ale 3 měsíce sedět v arestu, no, to ještě není tak nejhorší.
1: Prosím tě, není tak nejhorší. Tak si tam jdi sednout za mě.
0: Víš, Toníčku, já mám nápad. Co kdyby si to za tebe odseděl někdo jiný?
1: Prosím tebe, a kdo?
0: Někdo, kdo umí mlčet.
1: Toho bych rád poznal, prosím tě. To je nápad, to je nápad.
0: Je to nápad, protože když budeš 3 měsíce v arestu, tak můžeme zavřít živnost. Co budeš potom dělat?
1: No jo, to je pravda. Co budeš potom dělat? Já mám nápad. Co kdyby to za mě šel odsedět někdo jiný?
0: No, a co já říkala?
1: No, schválně.
0: Aby si to šel za tebe odsedět někdo jiný.
1: To je nápad. Podívejte se, kukačko, jaký pak rozmýšlení. Jde bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemu a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě, co vám v tom a přitom kine za různý věci. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučí. A jak hraje Dalibor? Aha. Ba, přeci vy nejste hloupej člověk.
2: No jo. Ale co za to?
1: Já jsem to vypočítal.
2: Jo.
1: A přišel jsem k sumě, že bychom vám za to dali 20 zlatých.
2: 20 zlatých.
1: Za 3 měsíce, tak podívejte se.
2: No, 20 zlatých, to jsou pěkný peníze.
1: No, vidíš? Pěkný peníze.
2: 3 měsíce.
1: Hm? 3 měsíce, to je hezký.
2: Ne, 3 měsíce, to je moc.
1: No, já vím. No, kdybyste si vzal únor, tak vám řeknu, tak je to zase kratší, že jo?
0: Pane Kukačka, udělejte to. Podívejte se, dáme vám 30.
2: 40, teda když říkáte, no tak jo.
1: Kdo to přihodil tady?
0: Tak, pane Kukačka, 20 vám dáme teď a 20, až si to odsedíte.
1: Až jako přijdete zpátky z toho orlábu.
2: No kriminál.
1: No my tomu říkáme orláb.
2: Jo.
1: Víte?
2: A 20?
1: Teď.
2: To mi může dát.
1: Jo, to mu vždycky dá.
2: 20 je teď a 20 potom. A mistře, jak by to bylo s nemocenskou a s tím?
1: Všecko platí.
2: Sám.
1: Všecko, spoléhněte se, pojišťovnu, všecko.
2: To je 20.
1: I dopravu tam.
2: No to pořád
1: ještě. Jo, já vám něco řeknu, když nechcete, nenuďte se. Byli tady lidi kvůli tomu. Alois se nám nabízel.
2: Alois?
1: Bych vám vyprovoval. Alois přišel a povinal, že to odsedí a z radosti. A co nám slíbil?
0: Ano, Vánocům? Co nám slíbil.
1: Vidíte?
2: Co?
1: Husu. Takovej to člověk.
0: Hm. Ale Toníček řekl, jen můj drahej Kukačka.
1: Jsem řekl, já.
2: Ale snad byste nedal na Aloise, to je, jak ten to odsedí a jak bych to odseděl já.
1: Teda
2: to pravda. No jo.
1: Teda když to odsedí Kukačka, tak to máme jistý, že to odsedí rovně.
2: Hezky. To odsedí.
1: Ano.
2: A 20 letech.
1: Ano.
3: A co budete dělat vy, mistře?
1: Já budu v malý dílně za varhanama pracovat, jako by se nechumelilo. Rozumíte?
2: Jo.
1: Jenom o něco vás prosím, Kukačku. To, co jsem tady říkal, to je tajemství.
2: No jo.
1: To se nesmí nikdo dozvědět, to je mezi námi třema. No vy to víte, žena to ví a já to vím.
2: Jo.
1: Na to si musíme dát slovo.

0: Já mám takový hlad, že ani hoblovat nemůžu. Já ten kriminál nepřežil.
1: Prosím tě, Toničku, co pak tady tak naříkáš? Ty ty přece nejsi zavřený.
0: Že jo? Já taky koukám. Já se tady straším a on vlastně za mě kukačka sedí.

0: Paní Šprcová, vy jste měla muže, že?
1: Mám dosud muže.
0: No totiž to je omyl. Z toho já vás vyvedu. Vy jste měla muže, ale už ho nemáte.
1: Jak to?
0: Protože včera umřel v celé číslo 118. Já vím, ona je to rána, ale to čeká na nás na každého. Ono to má taky svoje výhody, paní. Právě proto, že umřel, tím se mu zbytek trestu promíjí. Tady máte váš úmrtní list a to znamená, že jste vdova a že se můžete vdát znova. A moje úcta.
2: Já jsem to viděl. Já jsem to neviděl. Toníčku, co budeš dělat?
3: To můžu dělat, nedělat jí. Nevím, mrtvýho dělat.
1: Bože. Chudák, tak ten kukačka je mrtvý. Toníčku, musíš se někam schovat. Tady by třeba na tebe přišli. Až se to všechno urovná, tak se vrátíš.
3: Vrátíš. Odkud?

0: smuteční slavnost zde? Moji soucitnost. Jsem bratr zemřelého. A dlím 25 roku v cizině, tudíž se asi na mě těžko budete pamatovat, švagrová. A včera jsem dostal telegram, švekruše, tak jsem okamžitě přijel, abych vlastními očma, vlastními očomí se na tu věc podíval. Švagrová. No, je to samozřejmě dlouhá doba a vy už se na mě nepamatujete, švagrová.
1: Ty jsi ještě scházel?
0: Proto jsem přijel. Jsem bratr zemřelého. Teďka.
2: Dovolte vašnosti.
0: Prosím.
2: Ale vyračte být tůze podobnej neboštíku mistrovi.
0: No, je to možné. Jaké ctíne mi, no?
2: Alvi,
0: prosím vás. My jsme z dvojčat, původně. Dvojče jsem já. Bratr taky? A tak my jsme totiž původně bratr... Počkej, teď se mě splet tom... Jak moc?
2: Co pak tam děláte, pánové?
0: Co pak jste si tam dali do ty skříně? Co pak?
3: Co pak si, pánové, tady hrajete na molí? Co pak to je? To je moje všecko, to já mám odkázaný. Proč to nezamkneš, milostivá švagrová? Co pak, dejte to tam hezky zase zpátky. Dejte to hezky zpátky,

0: paní Špelcová, já vím, že nejsem vítaný host. Ale osud je osud. Nedá se nic dělat. Proto přijměte mou upřímnou soustrast.
1: Děkuji vám.
0: Ale pohřeb bude mít Špelec překrásný. Celá setina vyrukuje v parádě a za rakví mu ponesou na polštáři tu medaili. Škoda, že sám neuslyší čestnou salvu.

tak na poslední malosta. Jsem jako skrývačka, nevím, kde jsem. Všude se povídá, že tu nejsem. Ve čtvrtí je všude plno zármutku a každej se nutí honem do smutku. Ono se řeší.

0: jsem tě drbou partaje. Anton Špelec, ostrostřelec, toho kdy to napadne, pokočí si likuvere, a to takhle dopadne. Já bych do toho tenhle fundus je můj hrab.
1: Já bych s tím prachtil. Mám já to zapotřebí tohle?
2: Hm? Já, je to jedno, no. Já se je vožením znova se svojí ženou a budu do smrti dělat svýho bratra.

0: mě říká?
1: Víš, že se mi teď víc líbíš, než jako můj muž?
0: Ale moc mi to neříkej, abych nakonec na sebe nežádil a eventuálně si nikdy nenafackoval.
1: Ale sadičko, ono ti to tak sluší.
0: Teď oni mě taky hned bez debaty přijmuli. No jo, každému dělá exaut, mě ne. Takováhle figura jim scházela v řadě.
2: Ale ne, aby si zase v hospodě tento, víš?
0: Ty myslíš jako likvér. Simpio, tohle můžeš jít, protože vím, co by to... Ani do huby, ne? Kde pak? Já vím, abych zase dostal 3 měsíce, ne? Kde pak? Kam bych se dostal?

0: pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. Víte teda, opravdu, že se tam, teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda, tam jsou takový mrazy. Krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz, krut, co se říká v Rusku, pořád mě nestrkej. Krut, ruský, víš, řekne to, jiný neřekne ti nic jinýho. Krut, taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
1: Nejsi ty Rudolf Špelec? Je?
2: Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívej se, no jestli pak si pamatuješ na mě. Pak víš, kdo jsem. Tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
1: Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
3: Já jo?
1: No jo, ono už je to pár let, to jste ví, proše, pane. Přešlo v parela to tego času, čo myslím, že by ostatně raz prošel.
4: No je.
1: No. I jak čem panu proše pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. My čem povodilo proše pana dobře.
3: A jak se máš, pojad?
1: Máš to dobře, proše pana, já nemohu sobě skážit.
3: No jo.
1: Já zarobilem sobě, proše pana, v Varšavě tyle. Vy? Nemůžem to samej šmierči věnci pracovat.
3: Prosím tak, tě. Tak. A furt jináš takhle neděláš nic.
1: Proše pana, ne, já už nerobím. Bo já zpředovalem tam, proše pana, hojínky. Pašali. I půjdi, proše pana, v zimě lody.
3: Lody?
1: Tak.
3: Chci vědět.
1: Tak. No i co pan porabial, proše pana, nech pan mi toč po sobě opovědá.
3: O, my, jestli jsme byli u oběda, se ptá.
2: No to co věnci?
3: Já věnci tak už neměli.
2: No co, proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
3: Jak to? Co říkáš?
2: No proč nemluvíš polsky?
3: Kdo?
2: Ty?
3: Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český, to jde ven.
2: Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
1: Já.
2: Když jsme se zase sešli.
4: Pánové, kolžina.
3: Liguere.
4: No, zasluž.
3: Liguere.
4: Rudolfku, nepí to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
3: Ale prosím tě, porad smrt.
4: Porad.
3: Aje.
4: No. Teď by nic jiného nescházelo, než aby si začal střílet.
3: To je nápad.
4: Co?
3: Pojďte je flintu.
4: Nebo považuj se. No.
3: Ale nezpěvej, pořád. Pořád mě nemáš přijdou. Já něco řeknu. Já něco řeknu.
4: Rudolf,

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
2: Tohle je, já bych řekl, taková část vančická, taková, jako by se řekl dneska, rekreační oblast, zábavní.
3: Je, tady je chat, možný, tady je chat.
2: No já jsem myslel, jako takový kulturní útočiště, protože je, vody jak živa tady stávaly kolotoče, ano, že ano? Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem, který má tu štěstí, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a nařízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn, to je velice krásný koutek, tam se dávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenovala se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
4: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, že ne, ne?
2: Ale ano.
5: No, já, no,
4: jo. Jak jsem vás vždycky pohlavčí na Sokolovně, no, no. To už se zapomněl, že?
2: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
4: Dobrý, vždycky. Ano. To jak, se říká, ne?
2: Když škoda rány, která padne vedle, no.
4: Já jsem si netroufal, říkám, že oni dáme něco natáčího, taky ho nebudu rušit.
2: Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb,
4: no, ne.
2: Že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parmi, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
4: Ano.
2: Že to bylo?
4: Je, jo, jo.
2: Už Jedličkovič, on je taky u divadla Jedlička.
4: Ano,
2: ty měli na jedné straně, no Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
5: Pořád.
2: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to fakt? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě, protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok, ale tady jsme plavávali taky.
6: To je ten menší kup La Manche.
2: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo, to je to nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích, mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli, tak tam byly jistý obavy, a tak jsem se narodil v porodnici a v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí, já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá, nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí, sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. Latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No. Pro,
7: Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední Nováku, ty prý jsi vzal manželku s dvojčatem, pa ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata k nerozeznání, on pa ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti, on pa ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou k nerozeznání, jak poznáš, která je která, on pa, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Řicmajcích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmajcích tohle jsou krásný lesy, těsnohlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina. Tak jsme potom se věnovali písmáctví, no to je tak všechno, co bych vám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec. Přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufň a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce, to není moje dítě! Teď se v tý maminky koukali a ona, jak to je moje dítě, teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě, teď pojďte se, má cedulku na nožice, ona pá, cedulka je správná, ale dítě ne. A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různé a takovýhle, aby si je, a ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávila, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl, nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
8: Já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mdeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrý, ho neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepaly do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho, aby jsme věřili na Ježíška. Tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůjna, tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, a on řekl, mě mou rivíru nevezmete, aby nám nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám takovou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které byly až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jim takový jako policí na talíři a na hrničky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mi začalo být ty skleničky, to já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pač jsem si říkal, co oni musí mít za svýstvo vůli, že ten fuj tady dopijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulérní paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ti zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhý starý pan Záhorský. Já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. A Homola pohá, já moč, kamaráde. No ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalý z toho, řekl jsem si, teď tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá,
7: Po 50 se už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůže znamenat. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do tý židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednou dnes sice žít kapesník, to ti brání do kapří nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budem držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pár, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, nečníte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já tady něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářský zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pá, mažu, na brouši nejdí. Alexi, čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš na brousený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krdy, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačne do novín, zase Pepíku, on pá, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
9: Ivaničic, po tatínkovi z Řicmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, jo, tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, jak jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopijete. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, prosím, se vám dovolí, protože já jsem Vladimír Cyril. To je strašný. Víš, to byl šiftovostin, to beru, ale tam. Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Pak to byla strašná bolest. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že
7: bývalý alkoholí už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl, když seš talentovaný, nezapomněl. A pak tolik dlouho trvá, než to ubrzdí a teď já vám něco povím a já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze pěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako, tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte a pán, pili jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To bychom si dovolili tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost takzvanou vážnou opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dá jim polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačí ho, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojíčeně v situaci, že mě opouštěli, to je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách a měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce, že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci. U doktora, ona pá, pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zavzpomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančicích, v Řicmanicích nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky za sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože my příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni toho starali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a i měli to víte, abychom se rozmnožovali. Abychom se rozklíbá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala stejný Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam dostal Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dal stranou všecko. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně nad ranc a Ivančice neměl nic u Černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. No.
8: Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, až nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárků, víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, jak jdu, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale... připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavil prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoce. Jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak budem dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říká,

té hodnoty už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice. Zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přeslíčková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková, já už všecko mám, mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněl jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla bys to jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun a ta povídá paní Nováková, no třeba 200 korun, ne, to mě stačí, paž já už všecko mám, hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100 korun za tatínkem, pa tatínku, já už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví, pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100 korun za dceru a pa dceru školu, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli Libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám pa, to je dobrý nápad, tatínku, vezme tu 100 korun za brácho, pa bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těmi děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky, tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko, vezme 100 korun za maminku a pa maminko, já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pa, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor, Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme, proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy, prostě zpíváme při různých příležitostech všechny ty, pějme píseň dokole, já nevím, prostě u nás se zpívá, zpívá, zpívá.

Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozený ze školy, protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, teď Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít.

0: No a teď každý pak říká na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třeba tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulis, dělali jsme rekvizita, všechno bychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná asi jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosí rekruti s těma mašlema, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stál nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pa rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pa u nás ve vinným kraji má něco vypadá jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak ještě přijde Franta, Franta přijde s Demičonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe, ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali a měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do tý Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody a tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý měl jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, že to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, a donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalývali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, že jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnalo, tam žrál, dala tu polívku a protože měl ty fousiska, jak to hltal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousech a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček, on věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali, tak a ta, jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín, a kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, řekli, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třeba čili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Ta Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle a bylo by to daleko lacnější, ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínky, tady je lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Brnu. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slávie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová země koula, my kolem stáli Korejci a tak dále. Já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černok šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
0: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno za to, že splňáme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Co se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejím jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní neviditelné škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Dík nesmírný obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál, když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, desetiminutových, aby si ti... konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dámám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. Ne? A nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudu a rektora, paníčka Šolce, profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozvírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy. Má v ruce tamburinku, na kterou bude bubnovat, takže podle toho, jak bude bubnovat, běhejte kolem sálu. A ona bude měnit rytmy a podle toho, jak ona bude měnit rytmy, měníte i vy rytmus vašeho klusu. A my podle toho posoudíme, jaký máte smysl pro rytmus. My tam začali skákat, já jsem bohužel hned při prvním poskoku zjistil, že mám velmi unavenou gumu v trenýrkách. Ještě jsem to včas zachytil. Paní profesorka Gréfová na mě volala a stejně tak paní profesorka Mrázková. Uvolněte pažně, ať vidíme koordinaci pohybu. Já jsem si myslel, to byste viděli koordinaci. Nepustil jsem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Gréfová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mrázková bude tak laskava a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali, hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhle té hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska, když něco slyším, tak se tam, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mrázková, paní profesorka Mrázková pustila toho Debussyho a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama, nestvůrama. Protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu. A měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, vám napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. Pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si a tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, tak jim prostě... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mně pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabarety, juniálesy a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě nepostílali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkoušky znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologii, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej steplíčo, ej čižmáhlí, ej těl, já jsem měl takovou nejtrnici na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem je zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone Toddy, kterou kdyby recitoval místo Štěpánek, já jsem ho slyšel jí recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě řvali jako na fotbal. Menšíku, přidej, veselé víc. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku, povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Miloslava, paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc, ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by se mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavbu mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Vy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořád, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že jsem mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Víc jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korejtka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku, je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Městská doprava Poulička v Uherském Hradišti upraví od 14. června některé jízdní řády a od 29. června přejde na prázdninový provoz. Největší změny se dotknou linky 302, kde budou omezeny spoje určené hlavně pro školáky. Drobné úpravy čekají také linky 304 a 305, u kterých se mění trasy nebo odjezdy některých spojů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Břeclavska.
4: Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlyny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd pod dálnicí neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Obyvatelé obou obcí budou po dokončení dálnice jezdit přes novou okružní křižovatku.
0: Rádio Jih Cymbálka, počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Na polích v okolí Uherského Hradiště se uskuteční letecké ošetření kukuřice proti zavíječí kukuřičnému. Společnost Biokont Laboratory použije k aplikaci žlutá letadla čmelák nebo drony podle velikosti pozemků. Ochranu zajistí drobná vosička trichograma, která je přirozeným nepřítelem tohoto škůdce. Vosička zabrání líhnutí housenek tím, že klade vajíčka do vajíček zavíječe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
5: Máma rád.
6: Lubi.
5: Máma rád. Nemáma rád. Máma rád.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
2: Do Evropské unie se dováží stále větší množství medu, který vytváří pro evropské i české včelaře neférovou konkurenci. Od neděle 14. června se ale pravidla pro označování medu mění. Mělo by se zamezit dovážení medu s nejasným původem a vytvořit férovější podmínky pro domácí producenty, včetně těch z Jižní Moravy. Dovážený med se podle prezidenta Agrární komory České republiky Jana Doležela prodává za podezřele nízké ceny, které podle něj nemohou pokrýt výrobní náklady ani náklady na obalový materiál, dopravu či skladování.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Kuževovský starek dorubal hájek.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
2: Městská doprava Poulička v Uherském Hradišti upraví od 14. června některé jízdní řády a od 29. června přejde na prázdninový provoz. Největší změny se dotknou linky 302, kde budou omezeny spoje určené hlavně pro školáky. Drobné úpravy čekají také linky 304 a 305, u kterých se mění trasy nebo odjezdy některých spojů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Výstavba dálnice D52 mezi Novými Mlyny a rakouskou hranicí ukončí přímé silniční spojení mezi Pernou a Dolními Dunajovicemi. Silničáři vysvětlují, že podjezd pod dálnicí neumožňuje vysoká hladina spodní vody a nadjezd by narušil chráněný výhled na Pálavu. Obyvatelé obou obcí budou po dokončení dálnice jezdit přes novou okružní křižovatku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovjan a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Na polích v okolí Uherského Hradiště se uskuteční letecké ošetření kukuřice proti zavíječi kukuřičnému. Společnost Biokont Laboratory použije k aplikaci žlutá letadla čmelák nebo drony podle velikosti pozemků. Ochranu zajistí drobná vosička trichograma, která je přirozeným nepřítelem tohoto škůdce. Vosička zabrání líhnutí housenek tím, že klade vajíčka do vajíček zavíječe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy polojasno, občas i oblačno, ale spíše jen menší možnost přeháněk. Nejvyšší denní teplota 20 až 24 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
2: Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností. Naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jich Cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více, aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června. Zatím v místě platí úplná uzavírka, včetně zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2milionovou dotaci z Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
2: Před mateřskou školou ve Bzeneckých kasárnách je hotové nové propojení chodníků. Nový úsek spojuje chodníků mateřské školy s trasou v areálu základní školy. Město ho vybudovalo v rámci dílčí rekonstrukce budovy školky a zázemí pro volný čas. Úprava má zvýšit bezpečnost v místě, kde se denně pohybují školáci, rodiče i auta.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
0: Rádio Jih Cymbálka, aktuálně z Hodonínska.
2: Hodonín zahájil druhé kolo podávání žádostí o zápůjčky a dotace ze stavebního fondu. O podporu na opravy domů a bytů mohou zájemci žádat až do 31. července. Peníze lze využít například na opravy fasád, střech nebo rekonstrukce balkonů. Žádosti přijímá odbor ekonomiky a financí Hodonínského městského úřadu.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností. Naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
3: Ej žito, žito, drobučké žito, ej žito.

jsem dobrý, ženu mám zlou. Já jsem dobrý, ženu mám zlou. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy, ona za mňu. Keď si jdem do krčmy, keď si jdem do krčmy,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
4: Šakal obecný se rychle šíří Evropou a nově se objevuje také na Břeclavsku. Vědci z Akademie věd České republiky zjistili, že za jeho expanzí stojí klimatická změna, proměna krajiny a úbytek vlků. Přítomnost této šelmy potvrdila například fotopast v pálavské rezervaci Tabulová. Podle odborníků by šakal mohl v budoucnu osídlit až 3/4 Evropy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti, noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. Občanské sdružení Kunovian a město Kunovice vás srdečně zvou ve dnech 18. až 21. června na 33. Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Těšit se můžete na koncerty a přehlídku dětských souborů, sportovní zápolení, národní přehlídku mladých verbířů, gulášfest, koncert souboru Rosutec či muziky Harafica. Více informací na www.kunovské-leto.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Malý jezevčík způsobil velkou nehodu.
2: Z klidného chodce se vyklubal nervózní důchodce.
1: Na hodonínské stezce došlo k další srážce cyklisty a koloběžkáře.
3: Milí hodoňáci, kolizím odzvonilo. Prosím, respektujme se navzájem. Ať už jdeme pěšky nebo jedeme na kole, na koloběžce či na bruslích. Sledujte Facebook města Hodonín a dozvíte se více. Aby se nám v našem městě dobře šlapalo.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Ratíškovice dokončují poslední úsek cyklotrasy, která povede od Baťovky k oblíbenému poutnímu místu Náklo. Nová cesta naváže na už hotové části a cyklistům nabídne pohodlné spojení ke galerii Soch mezi Ratíškovicemi a Miloticemi. Stavba má skončit do konce června. Zatím v místě platí úplná uzavírka, včetně zákazu vjezdu pro cyklisty. Obec získala na letošní etapu 2 milionovou dotaci z Jihomoravského kraje.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno až jasno, jen lokálně přechodně více oblačnosti. Noční teplota 11 až 8. Zítra na jihu Moravy zpočátku jasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti, až postupně čekáme oblačno až skoro zataženo. Částečně průsvitnou oblačností. Naměříme 23 až 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Su nepřítel smutností, su rád, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4 FM.
1: Gajdošku, gajdošku!

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Kapitola 6. Vánoce. Nastal štědrý den. Atmosféra úroty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSce a pod stromečkem s cizeným vojínem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojín Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vyni komunisti a číšník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušala Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSce pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek a za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora. Nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník. Ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvýš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit s teplou blondinkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstojníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl, svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojnsajdl štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavouhlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Sajdla. Kucí, je tu major Halučka. Vole, řekl Karmazín, jsou blbý tipy, za takový se dává do držky. Fakticky, tvrdil Sajdl zrušeně, pojďte se podívat v okna, přijel automatici, sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín, ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí, jestli s ním budeš mluvit, tak mu to vyřiď. Vy krávy, teď on je tady opravdu. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! Velel Kefalín a 8 polelejích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení. Holmajore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo. Terasky zesmutněl. Stálo se, stálo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulel očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, v něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vejna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major. Oni tu jebu! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostelníci? Kde je staršina? Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teraz kým mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně zdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou. Dozorčí! Řekl krátce na to Terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, byli bychom všichni v ryti.
2: Súhody, největší svátek v roku. Na šoha je s děvčicama je se radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev se rozohňuje. Strýc Mrňůs, známý Vrták a Brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Lidé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúklý a prázdný. Donďa Došenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všeckých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka Halůzkovej, potom zase čtvrtku a osmičku zprostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvíli se Došenku vrnula partia šohajů a že už měli také nakoupené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňů zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali. Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat? Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lesti vám to vadí, tož si budete muset sednout na uši. Mrňů jak hromem trefený zařvali.
3: Co vy, co páni? Já vám ukážu, kde je Mrňů. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrí.
2: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčíska se načepířili jako rocaní. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to strýc dořekli, Janek Kopálu, známý biják, zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
3: Šízlový, hráši!
2: Strýc Mrňůz došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubry, kde si u lémečka plátno zapraštalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustěný kostelník a lí strýca po hůbě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tém se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňůsa Jura. Strýc Výhaja se

0: rád strýca. Hnedka je leželi na zemi po druhé. Jurku jenom ošlahl větr, lebo Janek měl ruku jak uhlarskou lopatu. Jura pomohl tatíčkovi na nohy a ještě jednou zúfalým hlasem vykříkl. Že ho nepleští, že ještě jednou. Jankovi vyletěla ruka jak semafor a mrňůz dostali takům, že vletěli oknem do kuželně. Jurka pozbíral tatíčka, který měli oči vypleštěné, jak kdyby na nich spadla mlatevňa, a šuškal jim do ucha. Tati, pojďte dom, on by vás zabíl. Strýc už po cestě fantazírovali. Vyprávěl Jankovi, že jak zapříhali kobylu, to jich kopla do hlavy. Když už byl s tatíčkem hodný kus cesty, utěšovali. Tatíčku, nic se nebojte, však já tomu Slivonovi ukážu. Až půjde konem našeho, šibálí mu urazím a hrtáním zakrutím jak slépce po tvoře blbej. Potom seděl v humě na žentůře, hlavu v dlaňách a přemýšlel o pomstě. Hody končily. Husy dojezené, víno vypité a dýmu v hospodě tolej, že už lampu nebylo vidět. Rukávce už nebyly ani naškorbené, ani bílé a horko jak v udírni. Bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se do stínu k hospodě došůrla tajemná postava. Jura. Byl přilepený na stěně, zuby zaťaté a v ruce palésku od plota. Čekal na Jana. S krkem natahnutým nahlédal přes zarosené okno a cedil přes zuby.
1: No, jenom tancuj, Janíčku, tancuj. Však ty dotancuješ. A potom ti já zahraju, že ti budou gatě malé. Jenom dočkaj.
0: Dohráli a už vidí Janka, jak jde ke dveřám. Glocek bzůkl luftem a víc po hlavě, jenom to zadunělo. Ale joj, zle je, Jurko, máš smolu. Lať dopadla na hlavu kmocháčka obrůčky, který vyšli z hospody před Jankem. Ještě štěstí, že paléska dopadla na tvrdou slováckou hlavu, který se až na menší guču nic nestalo. Když se kmocháček dověděli, že to patřilo Jankovi, tož to Jurkovi odpustili, ale k soudu přece jenom došlo. Janek se hájil a také mu to všetci dosvědčili, že tu první facku dostali mrňů za rozkubnutou košulu a že jim nadávali. No a ty ostatní, že Jura pro tatíčka chtěl. Ale nic nepomohlo. Dali mu na týden celé zaopatření.
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Kapitola 13. Do civilu! A potom nastal čas vrátit eráru, co jeho jest. Staršinové, skladníci a jiné kancelářské krysy počaly vyvíjet nebývalou aktivitu a rázem se všem dokonale zprotivili. To však v dané chvíli nebylo rozhodující. Důležité bylo, že vojní měli odevzdat veškerou výzbroj a výstroj v takovém počtu, v jakém ji přijali, což dost dobře nešlo. Mnoha košile či jiná část oděvu byla vyměněna za cigarety či alkohol, hledaco zmizelo a bylo postráceno při častých přesunech a nelze opomenout ani řádění kriminálních živlů, jejich zvyk obohacovat se na úkor jiných zůstal vojenskou službou nedotčen. Zkrátka, až příliš mnoho věcí chybělo. Bylo samozřejmě možné je zaplatit, ale požadované částky mnohonásobně převyšovaly faktickou cenu zmizelých předmětů a byly tak horentní, že to nikdo nehodlal učinit. A tak zbývalo jediné, zapřít dobré vychování, rázně utlumit svědomí a oloupit kamarády. Uroky se začalo krást tak neslýchaným způsobem, že to bylo až zábavné. Kula Kvata byl přes noc kompletně oloupen, ale během 24 hodin měl vše, co řádně požadovali a ještě něco navíc. Přitom museli do zaměstnání bez košile, neboť nakradené spodní prádlo bylo tak malé, že všechny pokusy vecpat do něj své mohutné tělo skončily naprostým neúspěchem. Ke Falinovi byl prázdný kufr. Pouze na dně ležel jakýsi řemínek, který měl cosi upevňovat, ale to cosi, ať už to bylo cokoliv, také nenávratně zmizelo. Musíš si to zase nakrást, radil Sálus. Jestli chceš, tak já ti pomůžu. Ke Falin nechtěl.

0: Komu není rady, tomu není pomoci, řekl Sálus. Kdo se o sebe neumí postarat, ten na to doplatí. 20. prosince, den před propuštěním do civilu, už se nepracovalo. Vojni odevzdávali poslední zbytky výzbroje a výstroje, popíjeli alkoholické nápoje a pěli písně rozmanitého obsahu i kvality. Pánové, vykřikl najednou Cína, podívejte se na tu vzácnou návštěvu. A skutečně od brány, kterou pochopitelně již řadu dní nikdo nehlídal, kráčel sám veliký Terasky. Terasky, který tím měl výhledově rovněž odejít do civilu, chodil po ubikacích a mečky zabavoval plné nebo nedopité lahve. Ešte som majorom, pravil. A keď som majorom, nebude tu na bordel či volaká piatika. Nikdo neprotestoval, neboť mohutný major naháněl hrůzu i v poslední den vojny. V zápěti se však skupinky budoucích civilů znovu rozespívali a rozjásali a tajně popíjeli z utajených zásob. Co je kefalín? Otázal se kolem kráčející Terasky. Co pověte na to, že zajtra budete v Prahe? Snad si nějak zvyknu, řekl kefalín. Ta představa, že se o mě nebude nikdo starat, mě sice poněkud děsí, ale člověk se musí jednou postavit na vlastní nohy. Jsi moudrý člověk, kefalín, pochválil ho major. Mal jsem vás urobit slobodníkom, alebo desiatníkom. Bylo na čase opustit vojenské prostory. Rota nastoupila na nádvoří, uvnitř zůstali pouze Vata a Jasánek, jako jediní 100% střízliví a práceschopní muži museli zamést místnosti a uklidit zvratky, jakož i jiné nečistoty vyprodukované opilými kamarády. Tohle má člověk za to, že je pořádnej, naříkal Kulak. Napřed musím ty ožralý prevíty otát na hřbetu a pak po nich mám ještě uklízet tenhle sajrajt. V dnešní době je nejlepší být lump a nemít žádnou zodpovědnost. Jasánek neříkal nic, jen se obdivoval sám sobě, kterak za ty 2 roky vyspěl. Když měl poprvé uklízet záchod, zdálo se mu, že to bude jeho smrt a vydat. Dnes by se dokázal uživit jako správce veřejného záchodku na Václavském náměstí. Konečně bylo vše v pořádku a rota se vydala vrávoravým krokem k nádraží. Před parkem za hotelem Slovan stál major Vlčák, který snad nikdy nespal a zahrozil na PTPáky pěstí. Rota se nadšeně rozštěkala a někteří zdatní jedinci se pokusili o táhlé vlčí zavití. Terasky měl co dělat, aby své muže uklidnil a dostal je bez nesnází do vagónu. Podařilo se mu to s krajním vypětím, pak už nic nebránilo tomu, aby se vlak rozjel ku Praze. Cesta proběhla hladce, jednak protože byla krátká a za druhé protože většina znamených vojnů záhy usnula. Jediný Bernášek se pozvracel již po 11. Tohle už uklízet nebudu, radoval se při pohledu na znečištěné individuum Kulak Vata. Teď už mi vojenští páni můžou poli vyprodal. Dej si s takovýma řečma pozor, varoval ho kefalín a mrkal na ostatní. Ještě 3 dny po propuštění do civilu seš pod jejich pravomocí a můžeš se dostat před vojenský soud. Fakticky, skrotl Kulak, to jsou dneska zákony, že by se z toho člověk posral. Kolem 7:30 raní zastavil vlak na hlavním nádraží v Praze. Novopečení civilové se s řevem hodným obyvatel méně vyvinutých krajin vyhrnuli z vagonu a řítili se k východu. Kefalín se ohlédl a spatřil majora Teraskyho. Stál opřen o vagon a smutně se usmíval. Zraky všemocného velitele a nejhoršího vojína u praporu se střetly. Kefalín se zastavil a major k němu váhavě přistoupil. Co bylo, to bylo, podal mu pravici. Teraz kýstě v civile a o pár týždňů budem aj já. Ale stejně to bylo všechno absurdní, soudru majore, usmál se Kefalín. Bolo, přikývl Terasky. Bože můj, bolo. Chvíli mlčel a teprve, když už Kefalín hodlal opustit nástupiště, překvapilo otázkou, kterou měl delší dobu na jazyku. A co si představujete pod takým slovem absurdní? Absurdní?
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leib.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, no. Ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, no.
1: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte.
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, pobyl, neznal, když to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jak... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No, no to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil? Nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přesně musí koupit hned celý pivovar, když se chce sem tam na pickanice piva, že jo?
1: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hoštapleři.
1: No,
2: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? To je.
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika, to je jako nějakou filmu, že jo? Nebo, ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo tohle, jo, ne.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to,
1: ne. Ne, to jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty, vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo, jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva, tak
2: jo,
1: to
2: jo.
1: Vypočítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo?
1: No, dejme tomu.
2: Jo, jo. No, ale to sotva, to oni všude čapujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No, jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No, a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva,
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte, chápete?
2: No jo, to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda. No, když vy vypijete třeba dvě piva, no, váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypili. No dobře, já to říkám jako příklad, pane Šmajda. Když vy vypijete třeba dvě piva, váš přítel Louda nevypije žádné, tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju dvě, ten vypije aspoň tři Louda.
1: Já to říkám jako příklad jenom. No jo, abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo, že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Vždyť tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je
1: někteří
2: to
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam ne ještě ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás.
3: Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
3: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
3: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jedinej. To není jeden jedinej.
2: Cože?
1: To není jeden jedinej člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víte?
2: Jo, takhle,
1: to byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že třeba.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Jo. S tím nemám vůbec společnost.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte? Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
3: 101 slaneček denně?
1: Ano.
3: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No já si představte, že já bych třeba bydlel v Amsterdamu.
1: No.
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, jo, ale to...
1: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: Tyže to bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, pač já jsem před půl hodinou sněd celý, naschledanou.
4: Rádio Jicht Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat a řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy: kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávky a o 10. jsem se procházel po chodbách. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě: a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny.
Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okounil po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je. Ale bylo by tam, alespoň pro začátek, několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem. A otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi dva žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jako by nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí. Třída se začala cynicky smát a kdo si na mne plivl slinu. To mě urazilo a vytáhl jsem lískovku. V tu ránu se nad hlavami žáků objevili hole. Cítil jsem, že je zle. Situaci mohl zachránit jedině Masarovič. Ještě jsem nezapsal do třídní knihy, koktal jsem. Kdo chybí? Masarovič, zahučelo třídou. Pokoušeli se o mne mrákoty. Jsou zde ještě nějací cikáni? Vyzvídal jsem v naději. Nejsou učiteli. Neslo se učebnou a do tabule se zabodl nůž na 3 prsty hluboko. Napadlo mě, co by asi v této chvíli udělal Makarenko. Budete-li hodní, povím vám strašidelnou bajku ze Sibiře. Někdo, asi žák, vystřelil ze staré bambitky. Se Sibiří vystačím stěží, došlo mi a pomalu jsem zhlédl. Žáci se kolem mne seskupili v kruh, který se stále zužoval. Na čele mi vyvstal studený pot. Náhle mě napadla spásná myšlenka. Tak já jdu umýt ta okna, začal jsem. Třída nechápala. Přišel jsem uklízet, pokračoval jsem v přesvědčování. Jsi učitel, odpověděla třída. Blbost, jsem uklízečka, volal jsem. Půjčte mi hadr. Prorazil jsem kruh paží a vyběhl ze třídy. A abych se alespoň trochu pomstil, vběhl jsem do šatny a důkladně prošacoval všechny kabáty, včetně ředitelova.

Můj první mejdan. V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, vstup do pionýra, vyloučení z pionýra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabydou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ještě ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení a váhu. Ale když jsme končili 9., naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou. Kolik dáš na chlast? Dal jsem 2 koruny a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Copak je ti, ptala se maminka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí mluvit, a proto jsem zavtipkoval. Ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je skutečně platil. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař mumlaje. To je zajímavé, že máme dnes večer zase školu. A šel si užít za svých 60. V bytě Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl. A hned se zeptal, neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. No dobře, dobře, hučel Vavřík. Já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do kouta a vyndal zeměpis, neboť mi přeci jen tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu k přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napij se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. No vyber si, chceš whisky nebo něco jiného? Bylo by pod máslí? Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 67, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, ať vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Pouze Kulíšek ohrnul ret a nezdál se být překvapen. To je toho, utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 21 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 75 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylovil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci, rozhodl poté, zavíraje knihu, a teď vypukne zábava. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak bodnutý včelkou. Ale tyto divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, potom do vany a nakonec
do bezvědomí. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi jakoby sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy, až pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tu za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mne zoufale. Co pak si dá máma namluvit, že tudy jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby se smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. Vavřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa. Začíná striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamním letáčkem nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblekla už jen spoře, aby nenastydla od nohou a zábava tak nabyla volnější úrovně. Chtěl jsem se taky sfléknout a ukázat, jak vypadá kulturista, teoretik. Ale napadlo mě, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem koži. Mohli bychom si zaspívat? Volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen nějakou nemravnou odrhovačkou o nevěře a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského a ty zatím bohapusté orgie se synky buržoázními pořádáš, na chlípná těla dcere kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vědni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit ti nehodlá, vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Ne. V tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal. Otec se vrací, všechno pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se moc nevyptával, pouze lahve v duchu přepočítal, dámské prádelko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů, ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte? Šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádá mejdán. Pojď a svlíkni se do půli těla, abys mezi nás zapadl.

jak jsem se věnoval umění. Naše rodina je nevelká. Oproti Šindelářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Praděd, zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, než uhořel. Babička si podmanila svět odvážně tančeným kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým. Otec spolupracoval na stavbě jakéhosi velkého pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje vrozená koktavost nebude na závadu, protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka. I potles sklízí na otevřené scéně a mnohdy musí i tři kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mě známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal, jakože mě nezná, a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky desítku cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez pobízení recitovat Máchu v máj. Bohužel se však už nedala zastavit, a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily. A když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádal přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pílius na scénu, pan Pílius na scénu, porota čeká. Dvěma mocnými skoky jsem vběhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéd. Z mnoha působivých etýd jsem se rozhodl pro Němohru. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se plně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl: pantomima, pánové. Kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. V tom jsem skolil tu bestii. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, zvolal předseda a omdlel. Vyhrál si, Píliusi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych opustil místnost. Nechtělo se mi, protože se mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkónovou scénu z Roma a Julie, kde Julien part mluvím perfektně bránicí. Ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezacláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varietních kousků, aby porota viděla, že Frigova doba se navrací. Soukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla obsílka. Nedočkavě jsem ji otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mne není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to ostatně v divadlech bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř a jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Podlesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu.
V Podlesí mě přijali srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jenom mě trošku zarazilo, že jde o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení, takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli hulajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

Jak jsem volil povolání. Ve škole jsem prospíval středně až špatně. Přestože jsem dělal, co se dalo, dokonce se jí učil, dobrá známka se ke mně nikdy nepřitulila. Za to špatných známek, zejména nejhorších ohodnocení, jsem byl spolehlivým konzumentem. U nás doma byla sice nejvyšším vzděláním dvojtřídka, ale přesto, když jsem po třetí opakoval, nakládali se mnou velmi tvrdě. Dědeček, ač známý negramota, který se s přáteli dorozumíval dušenými výkřiky ej, ou a ch, mě za neznalost počtů napínal na skřipec zděděný po pradědovi, jenž byl drábem na panství knížete Valdštejna. Můj tatík mě trestal pravidelně, s chutí a spravedlivě. Ať sám školy nikdy nepoznal, vlastní pílí dopracoval se znalosti pěti písmen a na globusu dovedl ukázat Kamčatku již na třetí pokus, pročež byl zván jako známý rusofil na besedy s občany. Vždy při sobotě mě přeskoušel z probrané látky. Otevřel učebnici, ukázal na otázku, v níž se vyskytovala písmena, jenž důvěrně znal, a řekl: čekám, hlubče. Odpověděli jsem špatně, stloukl mě potěhem a pak jsme dlouho do noci opakovali ve slabikáři jeho pět oblíbenců. Odpověděli jsem náhodou správně, zbyl mě ještě více, že se nad něj samouka vyvyšuje. Pak mi nařídil přinést globus a do ranních hodin na něm vyhledával Kamčatku, aby se uklidnil. Maminka, jenž chodila kdysi dávno do soukromé školy v Brdech, mě netrestala, neboť tušila, jak je učení těžké, a proto byla ráda, že jsem se prokousal až do 8. třídy. Strýc Řehoř z otcovy strany, mnohokrát trestaný kasař, to sice pokládá za zbytečnost a tvrdil, že do školy stačí chodit pouze týden, jen co si člověk okoukne zámky, ale na to jsme v rodině nedali, protože jeho motáky z vězení byly málo čitelné a nakonec mě samotnému nastaly jiné starosti. Bylo třeba najít si zaměstnání. Kam se, ptáčku, kam schováš? Ptával jsem se často sám sebe. Budu snad bodky šít, hoblíkem se ohánět, preclíky motat, pivko točit či dlažební kosky do obrazců rovna? Pravda, ve skrytu duše jsem toužil po aktovce diplomata s jemné sobolí kůže, ale nahlas jsem to nikdy neřekl. Až jednoho dne ráno vstoupil do třídy učitel Kotek, pohladil mě po temeni a šeptl: přijdou soudruzi z Ostravy, pozvatě mezi sebe, mnoho štěstí. A ukápl mi velkou slzu na žákovskou knížku. Dveře se otevřely, vstoupil ředitel, za ním pak tři havíři se čtyřmi kahany a začali nám vyprávět o sluníčku a kráse přírody. Několik minut hovořili o Tatrách, pak v myšlenkách zalétli na Dubrovník a nakonec se jakoby mimochodem zeptali, kdo z nás se půjde učit horníkem. Nikdo nezvedal ruku. Pouze já jsem povstal a otevřel ústa k řeči. Pan učitel mě zarazil, ohlédl se na ředitele a sykl: to je moje dílo, pane řediteli. Doufám, že nyní mé práce si konečně povšimnete a osvobodíte mě od ponižující dřiny na školním pozemku. Nenávidím rýč a krtky. Pán ředitel jen kývl hlavou. Učitel Kotek se usmál, znovu mě pohladil a pravil: Břeťo, vím, že máš mezery, ale z mých předmětů, to jest z češtiny, ruštiny, němčiny, zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy, ti známku zlepším o 4 stupně. Máš mé slovo. Pak dodal: sedni si, chlapče, vychutnáme tu radostnou chvíli ještě jednou. Pan ředitel, kterého jsme měli na biologii, chemii a fyziku, zvolal: ano, opakujme ještě jednou triumf našeho jedničkáře. Já mu totiž zlepšuji známky, jakože jsem ředitel Doucha, v průměru o 4 až 5 stupňů. Blahopřeji, premiante.
zachránil si čest školy. Učitel a ředitel se postavili do pozoru a zanotovali. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá. Já se učím na horníka, ten dnes svět svou prací podpírá. Havíři zažehli kahany a slavnostně jimi kývali směrem k mé lavici. Majestátní chvíli dokreslil školník Bacík, který náhle vstoupil do třídy, v každé ruce pitlík s koksem a na hlavě doutnající briketu. Jeho děti, pomazané mourem, rozvinuli přes celou třídu heslo psané uhlem. Dřív měl horník suchou skývu, dnes má břeť a lásku kolektivu. Když i školní lékař vstoupil do učebny se symbolickou bedničkou živočišného uhlí, zjednal si učitel Kotek gestem císaře ticho a optal se znovu mohutným hlasem. Kdo se hlásí do hornictví? Všechny zraky se upřely na mne a učitel mě vyvolal. Povstal jsem a pravil. Tak já to určitě nebudu. Nastal všeobecný zmatek. Nikdo nebyl schopen slova. Pouze školník Bacík smetl žhavou briketu z hlavy a řval. Tak prosím, on ne a já se tady pálím jako hus. Havíři tiše sfoukli kahany a ředitel se nebezpečně nahrbil. Učitel Kotek, který dostal barvu brčálu v letním slunku, zvolal. Co to znamená, Břeťo? Víš přece, jaké máš vysvědčení? Vím, pravil jsem. Od vás a pana ředitele samé jedničky. Kazí mi to pouze dvojky z kreslení a hudební výchovy. I tak jsem první ve třídě a budu diplomatem. Už nyní jsem si vyhlédl aktovku z jemné sobolí kůže.

Po zkušenostech z loňska, kdy jsme scháněli dary a zásoby na poslední chvíli a utrpěli tak mnoho tržních i psychických ran, rozhodl otec, že letošní Vánoce musí být připraveny obezřetněji. Již od 1. máje jsme z mávátek dělali bábrlata na stromeček a pak přes léto hromadili zásoby. A tak jsme 24. prosince neměli žádných starostí a otec nařídil odpolední vycházku, aby nám pěkně vytrávilo a lépe jsme tak užili svatbečera. Vyšli jsme všichni, kromě strýce Balouna, který zůstal doma, aby hlídal před méně zásobenými sousedy. Kolem 5. hodiny odpolední jsme se zmrzlí vraceli. Strýc Balón nás vesele uvítal, hlásil, že je vše v pořádku a přál hodně štěstí. Jenom bych ráda věděla, pravila pojednou matka, kam se podělo ze spíže 16 vánoček. Vánočky? Zamyslel se strýc. Nazýváš snad ty pečené dobroty, kterými se dojídám se svým přítelem Vimpim vánočkami? Kdo to pro boha zase je ten Vimpy, rozčílil se děd a my pochopili, že strýc Balón neměl zůstávat sám doma. Ještě jsem vám o něm nevyprávěl, podivil se strýc. Výborný společník a jedlík k pohledání. Zase nějaký darmožrout, podotkl otec. Doufám, že se vyhne našemu Prahu. To mne opravdu mrzí, zesmutnil Balón. Netušil jsem, že ho nebudete mít rádi. Jinak bych mu nedovolil ochutnávat kolekce. To budou zase svátky, věkla sestra. Vpadli jsme do pokoje. Skutečně pan Vimpy byl jedlík k pohledání. Asi 40 krabic bylo již prázdných. Jsou chutné? Zeptal se smutně otec a podal nezvanému hostu poslední krabici. Děkuji, ale již opravdu nemohu, opáčil Vimpy. Nějak jsem se přejedl kaprů. Koupili jste pořádné chlapáky, ale zdolal jsem je, dodal vítězně. Pečené já rád. Doufám, že jsem vám nevyplýtval všechen tuk. Není vám z toho všeho špatně? Zeptala se maminka v tichém zoufalství. No, nebylo mi nejlíp. Neměl jsem zapít smetanou, ale pomeranče mě zase spravili. Pomeranče, zaštkala babička. Ty byli na polici. Ano, správně, stará paní, uznale pronesl Vimpy. Vy máte pamatováka. Na polici, hned vedle šunky. Udělal jsem vám tam trochu místa. Ty zapomínáš na konzervy, volal Balón. Co nám dalo práce, než jsme našli klíče? Pardon, otázal se náhle host. Odkud jste měli tak znamenitou drůbež? To zvíře sežralo i krocana, lomil rukama děd. Kde mám pušku? Vánoce jsou svátky míru, těšil dědu strýc. Dostali jsme prostě na něj chuť. Nakonec ještě začneš vyčítat Vimpimu tu srnku a to už se opravdu urazím. Celá rodina plakala, jen švagr ještě nalezl sílu k otázce. Strýčku zbylo vlastně něco? Dárky, zaradovala se sestra. To bych se neodvážil tvrdit, opravili jemně Vimpy. Ale vždyť to nebyly potraviny, volali jsme všichni. I za knihy venkován hladovému krajíc namaže, poučoval Balón. Natož za spodní prádlo, tej krmníka přidá. Sláva, bude zabíjačka, těšil se děd. Už byla. Stroze obrátil k realitě Vimpy. Cestou z venkova vytráví a potom taky člověk lecos o Vánocích rozdá. Co jste rozdali, strýčku, již nepříčetně, snad ze zvědavosti, vyptával se otec. Ale nic nového, ty věci jistě znáš. Ten nebožák se tolik zaradoval z tvého bobřího kožíšku. To víš, já sám to na rozdávání moc nemám. Pane bože, ten blbec činil dobré skutky, otřásala se výbuchy pláče babička. Neplačte, matko rodu, utěšili Vimpy. I vaším jménem učinili jsme šlechetnost. Ty drahokamy chuděrce tolik slušeli. Drahokamy, blouznil otec. A já hlupák se cpu fazolema. Tak půjdeme alespoň sáňkovat, navrhl infantilní švagr. Sáňky, zasnil se Vimpy. Dítě ze sousedství si je vzalo. Ještě teď mě hřejí jeho díky. Ale divím se, že to uneslo, meditoval. Přidal se mu ještě peřinku.
Nevidím zlaté hodinky vykládané slonovinou, chroptěho děd. Buď pokojný, Zachariáši, jsou v dobrých rukou, uklidnil ho Baloun. Ten chlap měl tak poctivé oči. Matka jen těžce povzdechla. Půjdu stáhnout králíky a sunula se ke dveřím. Není to zbytečné? Zněla Vimpyho otázka. Rozprávejte s námi raději, neměli právě dobré maso. Ale byl hlad, dodal smutně, a to člověk sní lecos. Zvlášť když řezník tak dlouho nešel píchnout kňoura. Už tady kňour nebude rýt, rozteskněl se. A kravku taky porazil řezník, žaloval Baloun. Pak už se musela sníst. Promiňte, vmísil se Vimpy znovu do hovoru. Já jsem vám úplně zapomněl popřát veselé svátky a bohatého Ježíška. Z kostelní věže zazněly zvony. Ať máte vždy hojnost, šeptl svátečně Baloun. Pojďme si zaspívat společně koledy a poděkujme nebesům, i když jsme se letos zrovna nepřejedli. A tak zatímco otec lámal chléb a porcoval narychlo ulovenou bělici, nesl se večerem do kraje lahodníře Vimpyho a Balouna, nesem vám noviny, poslouchejte.

školní výlet. Maminky žáků, jejichž prospěch není valný, seženou autobus a učitel zeměpisu a chemie, známý alkoholik, vytýčí v jasné chvilce trasu. Byli jsme šťastní, že s námi pojede právě tento pedagog, jemuž přezdíváme Lomcová. Touha po alkoholu ho zavedla tak daleko, že si nosí do hodiny lihoviny v dutém globusu, do kterého zarazil pípu v oblasti Hané. Inspektorovi pak chytře tvrdil, že nejde o pípu, ale o památníček v místě, kde se narodil král Ječmínek. Tento učitel zeměpisu a chemie zvolil tedy za cíl výletu Plzeň. Odjezd byl stanoven také tradičně. Od vinárny Dubrovník v zavírací hodinu v 6:00 ráno. Přišli jsme všichni včas. Maminky se trochu divily, když učitel Lomcovák vylezl spod povytažené rolety ve 6:45 a se slovy žízeň je věčná si zavdal z jedné z mnoha čutor, kterými byl ověšen a o jejichž obsahu se nedalo pochybovat. Podoušku dopadl na sedadlo vedle řidiče a vola je na Plzeň, Vávro, na Plzeň. Usnul zdravým spánkem opilce. Na to jsme ovšem čekali. Začali jsme hrát karty, kouřit a prohlížet si speciální časopisy pro pány. Předplzní Lomcovák jako zázrakem ožil. Obrátil se k nám a řekl jako prý každý rok. To je město piva, děti moje. Koho uvidím v hospodě, dostane dvojku z mravů. Řidič se optal, kde má zastavit. Před denní vinárnou, pravil Lomcovák. Musím zajistit obědy. Jaký bude program? Ozval se familiární hlas. Učitel chvíli váhal a pak určil. Dopoledne vyplníme prohlídkou města z oken vinárny. Po obědě se uskuteční braná hra v okolí Plzně. Po těchto slovech si zhluboka přihnul z čutory. Ta je, pravil, ale hned nás napomenul. Ne, abyste propadli démonu alkoholu, jako můj dědeček, který nedbal varování, až se nakonec upil k smrti ve 117 letech při práci v lomu. Autobus zastavil na náměstí před denní vinárnou Jitřenka. Spořádaně jsme vystoupili. Chod útvaru narušoval pouze vrávoravý krok Lomcová. Učitel i několikrát upadl. Vždy jsme ho zdvihli a on pravil. Děkuji, chlapci, to nic. Jenom jsem se díval, neděláte-li při zemi nějaké hlouposti s děvčaty. Dopoledne ve vinárně ubíhalo vesele, neboť rozjařený pedagog většinu času prospíval, doprovázel se na skleničky. Po obědě Lomcovák ve chvíli, kdy vstal, aby nám dal povel k odchodu, usnul ve stoje. Po 3 hodinách, které jsme vyplnili bližším seznámením s dámskou obsluhou vinárny při hře Pojďme vedle na moment, šaty tíží jako cent, se učitel konečně probral z mrákotného zamyšlení a zvolal. Já se vám divím, jak můžete trávit celý den v hospodě, když venku tak krásně prší. Vyrazili jsme. Ve Švestkové aleji nás učitel seznámil s pravidly brané hry. On bude vůdce skupiny podloudných výrobců alkoholu. My pak budeme jejími členy. Na to rozdělil úlohy. Všichni budeme rychle sbírat švestky a pálit slivovici v přístrojích, které jsou v nedaleké jeskynce ukryty od loňska, kdy se našim o rok starším spolužákům hra velmi vydařila. Vyrobenou slivovici budeme opět rychle nosit do jeskyně laboratoře, kde on, pedagog, ji odborně stočí do připravených sudů. Kdo bude při pálení slivovice chycen příslušníky VB, prohrál a nesmí se k Lomcovákovi do smrti hlásit.

pak se začalo hrát. Lomcovák jako pravý pedagog byl chvíli tu, chvíli tam, ale přeci je nejčastěji v laboratoři, kde plnil soudky. Kvalitu si pochvaloval a stále nás vybízel k větší rychlosti. Naplníte-li ještě těchto 9 soudků, volal, neznám jinou známku ze zeměpisu a chemie než jedničku. Zabrali jsme se do brané hry vší silou. Tekutina bublala v křivulích a švestek valem ubývalo. V 1 hodinu z půlnoci byly konečně soudky naplněny. Lomcovák nám rozdal medaile a blahopřál, že jsme zvítězili v brané hře. Nechal přistavit autobus a na našich sedadlech se uvelebily kulaťoučké soudky. Na Prahu, Vávro, na Prahu, volal Lomcovák. Před vinárnu Dubrovní, tam je náš cíl. Vrátili jsme se z výletu pobledlí, prosycení parami slivovice a doma jsme dostali svůj bolestivý díl. Za to však na vysvědčení se nám skvěly jedničky, ze kterých se při blížším zkoumání nesla opojná vůně lihu.

Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, kterým otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech co si šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toní, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla: neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na své místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin, a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily, a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku? Ať ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu navrhle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka, má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat.
Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte to hastroše, kam patří, a netrušte mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krtském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu, soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13, hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný Aidamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumlaje cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec si proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi knedlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. O 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si, jeden za maminku, jeden za tatínka, a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřekmat se do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahutkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydlili jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedl-li u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půli těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku, o co vypaže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl: nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně: no a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem, továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil: vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Ty
tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli dva členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žiju v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců s několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: Dubnová povídka. Pan Plíšek vystoupil z autobusu pražské hromadné dopravy a vytáhl z náprsní kapsy rozepnuté balonové bundičky plánek, aby se podíval kudy dál. Jeho sváteční kalhoty, sežehlené do puků a opatřené dole záložkami, visely zřejmě většinu svého dlouhého života v šatníku a vycházely ven jen zřídka. Jejich pas měl pan Plíšek pěkně nahoře ve výši svého pasu a ne, jak je to dneska zvykem, někde pod bedry. A aby bylo úplně jasné, že starý pán je z nějakého zapadákova a zcela mimo současný vkus, spodní cíp modré kravaty se zlatým proužkem mu mizel v kalhotách. V levé ruce nesl igelitovou tašku a v ní něco těžkého. Venkovan se obezřetně rozhlédl vlevo i vpravo, počkal, až projede poslední auto, znovu se rozhlédl vlevo a vpravo a teprve, když byla ulice z obou stran naprosto bezpečná, s nečekanou čilostí přeběhl. Prošel bránu nemocnice a vydal se podle plánku Kaštanovou alejí k pavilonu 14A. V duchu si pochvaloval, jak přesně mu obvodní lékař pan doktor Nápravník cestu vyznačil, ale když stanul před bílými dveřmi s cedulí docent doktor Heřman Blesk, druhé psychiatrické oddělení, zarazil se. Doktor Nápravník mu řekl, že ho pošle za odborníkem, s nímž se zná z dob studií a teď to skoro vypadá, že ho poslal do blázince. Toho tedy zaskočilo. Rozhlédl se poplašeně kolem. Ale chodbou chodili normální lidé, nikdo neškubal hlavou, nikdo neměl pěnu u úst, žádné svírací kazajky a tak zaklepal. Docent Blesk řekl svému počítači, pojďte dál, vím o vás, pane Plíšek, jenom uložím jednu blbost a bude se vám věnovat. Teprve, když svou blbost uložil, podíval se na příchozího mladýma modrýma očima, pod nimiž visely temné kruhy od dlouhého nočního čtení nebo od flámování. Tak povídejte, co vás trápí. Pan doktor Nápravník vás pozdravuje a prosí vás, jestli byste nevyslech, co se mi děje zvláštního, řekl pan Plíšek, když se posadil a igelitku s těžkým obsahem opatrně odložil vedle židle na podlahu. Tak opatrně, jako ukládáme vejce, nebo spíš trhavinu, která by mohla při prudším nárazu explodovat. Jsem jedno ucho, zapsal si docent do bloku Hulkově Plíšek. Pacient sáhl do náprsní kapsy bundy, kde měl kromě plánku cesty ještě jiný papír. Mám to tady v bodech, řekl a spustil. Tak, na jaře v roce 1936 se u nás v obci dělala kanalizace. Mně bylo 6 let a s ostatními kamarády jsme lezli po těch kanalizačních rurách o průměru 80 cm, co byly připravené u výkopů. Každá roura vážila 200 kg. Mně uklouzly nohy a spadl jsem do výkopu a ta těžká trubka se valila na mě, přerazila takovou dřevěnou vzpěru a zastavila se o druhou vzpěru 20 cm nade mnou. Když mě vytáhli, řekl mi hostinský Rambousek, že jsem se podruhý narodil. No to jsem měl teda štěstí v neštěstí, uznal docent Blesk a jméno Plíšek ve svém bloku podtrhl. Ano, pane docente, teď další událost. Když mi bylo 12, dělali na radnici novou omítku. Při odstraňování lešení spadl z horní plošiny špičatý kámen o váze 1,5 kg. Prorazil mi plátěnku na pravé noze a taky nárt. Ještě tam mám jizvu, jestli byste ji chtěl vidět. Vysoukal si pacient nohavici a hodlal si zout pravou polobotku. Není třeba, pane Plíšek, odmítl to docent a ve svém bloku si dal jeho jméno do rámečku. Chybělo pár centimetrů a bylo to do hlavy, což by bylo smrtelné, dodal pan Plíšek, který zřejmě postrádal doktorovu větší účast. Psychiatr jen řekl, no to jistě. Ozvalo se krátké zaklepání a vešla mladá sestra v modrobílém. Pane docente, ten Ukrajinec, co seká trávu, tvrdí, že si u nás na chodbě nechal holínky a někdo mu je ukrad. A prej byli úplně noví. Já tady nejsem přes holinky, Alenko, odbyl to docent. A inženýr na pětce má narozeniny a chce pivo. Můžu povolit na ty jeho prášky pivo? Povolíme mu 10, když má ty narozeniny, usmál se docent. Tak jo, obrátila se sestra k odchodu. Sloužíte dneska noční, Alenko? Ano, to je dobře, řekl docent a promnul si unavené oči. Kolik takových karambolů ještě máte, pane Blíšek? Ještě 6, pane doktore. Tak vyberte jen ty hlavní. Ano, takže vynechám rok 1944, kdy jsem měl silný záškrt a doktor Freehauf mi v 8 hodin večer dal koňskou injekci a řekl, že takovou silnou dávku mi musí dát, aby to zabralo, ale na druhé straně měl obavy, jestli to vydrží srdce. A vydrželo, tipnul si docent Blesk. Doktor řekl, že půlnoc rozhodne a já začal o půlnoci zvracet a všechno se utrhlo a bylo vyhráno. Když pan doktor Freehauf zavíral svůj kufřík, povídá rodičům, kluk se vám znova narodil. To bylo po třetí, co jsem se znovu narodil a tak jsem si ty události začal zapisovat. Venku se někdo neúspěšně pokoušel nastartovat motor traktoru. Docent vstal a přivřel okno. Nechcete trochu vody? Zeptal se a otevřel lednici. Přišla by vhod, řekl vděčně pan Plíšek. Doktor nalil mírně prelivou vodu do dvou sklenic a nechal Petláhev na lednici. Když se napili, pacient nahlédl do papírku a pokračoval. Ale k nejhorší tragédii, v tom v ordinaci něco prasklo. Docenta zarazilo, jak moc se toho zvuku Plíšek lekl. Škublo to s ním a vyslal k němu vyděšený tázavý pohled. Petláhev, ukázal psychiatr na lednici, vrátila se do tvaru. Promiňte, dneska jsem nervózní, omluvil se venkován a zastrčil vylezlý konec kravaty zpátky do kalhot. K nejhorší tragédii, pane profesore, kterou nemůžu vynechat, došlo v roce 1947. To mi bylo 17 a dokončovala se celková předválečná triangulace. To byla důmyslná síť triangulačních bodů, která vlastně rozdělila krajinu na trojúhelníky, což bylo dobré pro zeměměřiče. Nad naší obcí Horní Hrudka je kopec Pranýř s kótou o nadmořské výšce 525 metrů a na něm jsme pod vedením inženýra Šarfa stavěli dřevěnou triangulační věž. Ty věže se stavěly z kulatiny a já jako sokol jsem se uplatnil hlavně ve šplhu. Z jaké výšky jste spadl? Chtěl to docent urychlit. Něco horšího se stalo, pane doktore. Ten inženýr Šarf měl dceru Oldřišku, která se mi velmi líbila. A myslím, že ani já jsem jí nebyl lhostejný. A ta studentka geodezie tam byla na praxi. Když byla věž hotová, inženýr Šarf uspořádal pro nás všechny oslavu hotelu Lesní dům. A po oslavě, kde jsem s Oldřiškou tančil, se celá ta rozjařená společnost vydala po silnici zpátky do Horní Hrudky. Asi v 2:30 v noci. Já se opozdil, protože jsem si v tom hotelu zapomněl tobolku s penězi, v níž byla celá moje výplata za tu brigádu. Cesta byla z kopce a když jsem je dohonil, všichni se drželi v řadě přes celou silnici a zpívali. Já jsem se připojil na kraj, kde byla Oldřiška, ale holka, co se jí držela z druhé strany, mi řekla, pojď mezi nás, Ádíku. A tak jsem se zavěsil mezi dvě děvčata, čímž se Oldřiška dostala zase na kraj té řady. A zhora, což jsme nikdo nevěděl, jel motocykl bez motoru, který nesvítil a nebyl slyšet. A ten motocykl s opilým klukem a s holkou na tandemu tu Oldřišku smetl do příkopu a byla na místě mrtvá. Rozumíte, pane doktore? Ona byla mrtvá místo mě, protože na kraji řady jsem byl před chvílí já. Pan Plíšek se vyčerpaně napil vody. Takže jste se po čtvrté znovu narodil, řekl docent. Ano, ale to děvče přitom přišlo o život. Má tam u silnice pomníček. Po těch slovech se zvenčí ozval výbuch. Plíšek se okamžitě sesul na kolena a ukryl hlavu pod stolem, kde měl lékař natažené nohy v bílých pantoflích. To je jenom traktor, pane Plíšek. Střílí mu to do výfuku, řekl docent Konejšivě do tunelu, z něhož se k němu upínaly vystrašené oči. Pak otevřel okno a zavolal ven. Seřiďte si to, člověče, máte sekat trávu a ne děsit lidi. Pan docent, ozval se zvenčí hlas ukrajinského zabarvení. Já dal k vám do chodby moje nové humáky a oni tam nejsou, někdo ukrad. Ohlašte to na správě budov, poradil mu docent a zase okno zavřel. Pacient se mezi tím uklidnil a vrátil se na svou židli. Lékař mu dolil do skleničky vodu a zeptal se, pane Plíšek, vy se něčeho bojíte, víte? Pořád jste ve střehu. Jak dlouho to máte, tenhle stav? Jenom touto dobou, pane doktore. Tohle je pro mě kritický čas. Mohu pokračovat? Ještě jsou tam další události. Uhladil si pan Plíšek na koleně svůj papírek z body. Počkejte, přerušil ho docent. Nejste sám, pane Plíšek, koho takové věci potkávají. Lidé často uniknou ovlásek neštěstí. Vy jste si to už, jak se patří, vybral, čili já na vašem místě bych byl naopak klidný. Venkovan chvíli mlčky přikyvoval a pak řekl. Vždycky se to stane 20. dubna. Po těch slovech se opřel a čekal, co si s ním specialista počne. Protože to byla zřejmě ta hlavní děsivá neznámá v jeho rovnici, s níž si nikdo nevěděl rady. Chcete říct, že všechny ty vaše maléry se staly v jednom kalendářním dni? Zeptal se Heřman Blesk s pochybností v hlase. Tak, přikývl pan Plíšek. To víte jistě? Ano, protože si to zapisuju. Ty dva první případy jsem si ověřil v obecní kronice. Kanalizace se dělala v dubnu 36 a kronikář tam přímo zmínil, že 24. došlo málem k úrazu malého chlapce a proto napříště musí být děcka učitele varována před vstupem na nebezpečná staveniště. Neříkejte mi, že v té kronice je taky vaše plátěnka propíchnutá na pravém nártu, řekl s úsměvem doktor. Plátěnka přímo ne, ale kronikář zapsal, že lešení bylo odstraněno 20. dubna 1940 a naše radnice se vyloupla v plné kráse ke cti firmy Nehasil, která novou omítku kvalitně provedla, kontroval pacient. Takhle z paměti to umíte, ocenil to docent Blesk. Od roku 1970 píšu kroniku já, mám ji doma. No ne, že byste mě předtím nezajímal, pane Plíšek, ale teď jste mě teda dostal. Nedáte si kafe? Podíval se doktor na hodinky. Přišlo by vhod, řekl Plíšek a docent přikázal do telefonu. Alenko, přineste mi dvě presíčka. Cože? Prsíčka později, teď bych prosil presíčka. Při pokládání sluchátka docent pobaveně zakroutil hlavou a svýma modrýma učtenýma očima se dožadoval mužského pochopení i u svého pacienta. Ten však nejevil o lascivní humor zájem. Mohu pokračovat? Zeptal se. Přečtěte jen ty body, nerozvádějte to, řekl docent. Tak, nadechl se pacient a četl, co měl na papírku. 20. dubna 1954 prasklo slepé střevo. 20. dubna 1961 trhání zubu moudrosti otrava injekcí. 20. dubna 1980 pád stromu na naše auto u obce Líšná. 20. dubna 2008 mozková mrtvice. Psychiatr si promnul unavené oči, protáhl se, až mu mezi lopatkami zapraskalo a pak se zeptal, a jak vy sám si to, pane Plíšek, vysvětlujete, že se vám to všechno děje zrovna toho 20. dubna? Narodil se Hitler, pane doktore, vydechl Plíšek a nohou zavadil o bílou igelitku, v níž se něco těžkého skácelo. Trochu se lekl, sál pod sebe a pohmatu věc vrátil do původní polohy. Docenta Bleska, zvyklého na psychické poruchy všeho druhu, už předtím napadlo, jestli v tašce, kterou ten člověk tak opatrně pokládal na zem, není bomba, ale při pohledu na plechého Vinkovana to zavrhl. Ovšem teď, když se na scéně nečekaně objevil Hitler, se mu jeho podezření nezdálo tak liché. Nepotřebujete si odskočit? Sedíme už dlouho, otázal se pacienta s nadějí, že bude mít šanci nahlédnout do jeho igelitky. Ne, děkuji, řekl však Plíšek. Vešla sestra Alenka se dvěma šálky kávy na tácku a s bílými podoškami na opálených nohách. Pane docente, inženýr na pětce chce další pivo, řekla. Vyloučeno, řekl docent. A ty narozeniny dneska nemá, koukala jsem se do papíru a narodil se v říjnu. Zase mluví německy, zeptal se docent. Chvílema. Když sestra na svých bodkách s korkovou podrážkou opustila ordinaci, docent Blesk se s přátelským úsměvem zeptal. A proč si myslíte, pane Plíšek, že byste zrovna vy měl ty Hitlerovy narozeniny takhle blbě slavit? Důvody by se našly. Jmenuji se Adolf. Aha, uznal to docent jako pádný důvod a aby pacienta povzbudil k další sdílnosti, připsal si Adolfa do bloku. Zapůsobilo to. Pan Plíšek přidal další indicii. Moje žena je Eva. Jako jeho družka Eva Braunová, rozumíte? Rozumím. Myslím, že se s ní i oženil. Až v bunkru, upřesnil to Plíšek. Další věc je, že kreslím. Do obecní kroniky dělám různé motivy z naší obce Horní Hrudka. On také kreslil. Škoda, že se tomu nevěnoval, řekl suše Blesk. Ano, ano, kdyby ho přijali na Vídeňskou akademii, dějiny by možná vypadaly úplně jinak. A taky je škoda, že se tenkrát nepovedl ten atentát. Ta bomba ho minula o vlásek, dodal pacient a nohou lehce odsunul bílou igelitku dál pod svou židli. To docenta přimělo k dalšímu pokusu. A vy ve svém věku nemáte potíže s prostatou, pane Plíšek? Zaplať pámu, ne. Že tak málo chodíte na stranu, káva je močobudná. To já kolikrát nejdu i půl dne, pochlubil se Plíšek a pokračoval. Další nepříjemná věc mě napadla teprve nedávno, když jsem viděl v televizi ty neonacisty. Bydlíme v čísle 18. Doktor nechápavě naklonil hlavu. 18 mají jako šifru, pane doktore. Jednička znamená A jako první písmeno v abecedě a osmička H jako osmé, zasvětil ho pacient do krycí podoby vůdcových iniciál. No to se nám to pěkně skládá, ocenil to docent. Vidíte, poposedl si téměř radostně Adolf Plíšek. A v jakém oboru jste pracoval, pane Plíšek? Jste technického zaměření? Zeptal se doktor, aby zjistil, jestli by byl schopen sestrojit bombu. Nedá se říci, pane doktore. Vystudoval jsem obchodní akademii, nějaký čas jsem učil ve škole počty, pracoval jsem jako úředník lesní správy a potom jako účetní v jednotném zemědělském družstvu. Teď už jenom včelařím. Nějakou odbojovou činnost za války jste neprovozoval, jako partizán třeba? Za války jsem chodil do školy, pane profesore, jsem ročník 30. No jo, vlastně, zastyděl se docent, že si pacientovi nacionálie nezjistil hned na začátku a rok narození si zapsal do bloku. Ale jste na správné stopě, zvedl pan Plíšek ukazovák. Ta moje záhada s německou okupací souvisí. V páté třídě nám pan učitel řekl, že složil báseň a zeptal se, kdo by se jí chtěl naučit a nebál by se zarecitovat ji na školní oslavě. Přihlásil jsem se, protože jsem měl dobrou paměť a přednášel jsem rád. Jenomže jsem nevěděl, že to bude oslava 51. narozenin Adolfa Hitlera. Víte, to jsem na mou duši, pane doktore, nevěděl. A když jsem si ji pak přečetl, už nešlo říct, že to nechci. To jsem se bál. Tak jsem se ji naučil a na té oslavě jsem ji přednesl. Hned po hymně Deutschland, Deutschland über alles. No a co, bylo vám 10, neměl jste z toho rozum, řekl docent. Měl jsem z toho rozum. Věděl jsem, že je to špatně. Doma jsem se ji učil tajně, aby to naši nevěděli. A ten kámen mě potom sek do nohy hned po oslavě cestou ze školy. Takže vy to všechno vidíte jako pomstu osudu za tenhle dětský hřích? Podíval se docent Blesk na hodinky, protože mu tento pacient zabíral víc času, než očekával. Chcete jí slyšet, pane doktore? Upnul na něj starý pán oči jako na zpovědníka, před kterým se nesmí nic tajit, jinak se rozřešení nedočkáme. No tak říkejte, založil si lékař ruce na prsou a pacient spustil. Také u nás v horní hručce milujeme svého vůdce. Jednou rukou bije škůdce, druhou děti hladí, proto ho tak prudce máme všichni rádi. Ale to je docela sranda, pane Plíšek, zasmál se docent Blesk. To je skoro jako parodie, člověče. Ano, když se náš učitel v roce 1950 stal okresním tajemníkem pro kulturu, taky tvrdil, že to byla protifašistická parodie, ale nebyla, pane doktore, nebyla. Byla to obyčejná kolaborace. To desetiletý kluk pozná a do toho on mě namočil. No, pane Plíšek, všechno vám to do sebe krásně zapadá, ale jedna věc tady nehraje. Hleďte se. Jestliže se všechny ty krize odehrály 20. dubna jako následek vašeho vystoupení na oslavě těch narozenin Adolfa Hitlera, jak si vysvětlíte tu první, tu rouru, co se na vás navalila? To se přece stalo dávno předtím, našel docent Blesk trhlinu v pacientově konstrukci. No to je pro mě také záhada, řekl pacient. Hetman Blesk zjistil, že je unavený a hledal slova, kterými by návštěvu ukončil. Podívejte se, pane Plíšek, Hitleři a Napoleoni jsou pořád v kurzu. To je v psychiatrii takovej folklor. Každý blázinec nějakýho má, my taky. Asi je to tím, že to byli šílenci, kterým se léčby nedostalo a tak si to po smrti vybírají na labilních duších. Ale vy nejste ten případ, pane Plíšek. Vy si, chvála Bohu, nemyslíte, že jste vůdce, víte? Vám se akorát dějou na jeho narozeniny různý maléry. Je to nepříjemný, ale už vás to nepotkává tak často. Kolikrát vám to dalo i 10 let pokoj, ne? Jenže letos je mi 80, pane doktore. Takže mám strach, že by to mohlo uhodit definitivně. No to jste se dožil krásného věku, pane Plíšek, řekl docent a při té jalové větě ho zastihlo zívnutí. Otevřel okno, aby pustil do ordinace kyslík a přitom zjistil, že slunce